Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

jenom černá.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Michale, tak samozřejmě víme, proč si tady nová deska, spoustu nových koncertů a prej, že ti bude 70.
2: No, to víš, tak čas, čas běží, ale vážení.
1: Pozor, teďko, já když se na tebe dívám s od sebe, jak daleko, metr a půl, no, no. Ty vůbec nevypadáš na 70 let.
2: Tak to děkuju.
1: Vypadáš dobře na 80.
2: Tak to potěší, ale jako hele, ve města schánka to už začíná být. Proměňuju se v takovýho toho

0: to Titanmana různě, jo, s nejma hřebíkama, umělejma kyčlema a tak dále. Ne, ale tak jako, hele, pokud člověk stojí na pódiu, má z toho radost a lidi taky, tak jako nestárneš.
1: Je tam něco, co a teď vážně, jako co cítíš, jako že jde pomalejš, jako že, no, nemyslím chůze, jako ve hře na kytaru,
0: no,
1: ale...
0: No chůze, že jo, to jo? Pro klouby, kolena, tak to je klasika, už v tomhle věku to začíná trošku jako už vrzat, ale já jsem samozřejmě absolvoval nějaký operace a já jsem rád, že zase můžu stát na tom pódiu, předtím, aha, jsem seděl, ale teďka vlastně můžu tu kytary držet, což je ta nejpřirozenější pozice pro mě, že prostě a užívám si to.
1: Tak to máte ve výběru podle mě nějakou jako chorobu, protože když tady byl Klauda Krišpín, tak ten zas nemohl sedět. Jo?
0: No, ten si musel vždycky stát. Lehal. No, jako...
1: A ten to měl kvůli plotně nebo kvůli něčemu?
0: Taky, no, já to mám taky. Tohle, to jsou, ale pojď dál, zdraví. Jsou Vánoce, ať nás nic nebolí, ať jsme šťastní.
1: Já jsem právě začal tou novou deskou, jo? Nová deska by měla vyjít v dubnu, je to tak, příští rok?
0: Ne, nová deska, pokud to všechno vyjde.
2: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádio.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock. Býťáci na čtyřech kolech.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno. Stačilo poslouchat, jak Dan Kohout na Pinsku projel hnojem po dvoře JZD a nějak mi ta noc přišla kratší. Včera jsme tu v rokové zpovědnici měli kluky z Bikers Crown a loučili se hláškou, ať na mašinách nedivočíme a v autech, ať motorkáře nepřehlédneme. No a první, co tady najdu od policie v dopravní svodce, je nehoda auta s motorkou. No, v Praze Kobylisích, nebo já nevím, jestli už jsou to Dolní Chabry, jak je Bauhaus na Ústecké ulici. Větší problémy jsou ale na 35. Na trase Jičín-Turnov za odbočkou na Rovensko. Spadl tam z valníku nějaký pracovní stroj a traverzy a tak to tam obousměrně zastavili. Vy pokud 3 minuty před 6. startujete, tak vám přeji dobrou cestu a hezký 12. srpen 2026.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě do 25 stupňů, na horách 17, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalovou Spartu opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. Dánský gólman zamířil na roční hostování do italské Sampdorie Janov. Fotbalová reprezentace na mistrovství světa neuspěla kvůli mentální a fyzické únavě některých hráčů a častým změnám v sestavě. Uvedl to generální manažer reprezentací Nedvěd v analýze pro Fajčer. Už dnes večer nás čeká částečné zatmění slunce. Měsíc zakryje 85 až 88% slunečního kotouče. Na východě republiky ale zapadne ještě před maximem. Půjde o nejvýraznější zatmění pozorovatelné z Česka až do roku 2075. Izraelští agenti Mossadu v minulosti opakovaně pronikli do iránského jaderného zařízení Fordo. Podle ex-šéfa díky tomu detailně poznali provoz, na který během války s Iránem útočili jak Izrael, tak USA. A nakonec Brno se připravuje na jeden z největších letošních motoristických podniků na Masarykově okruhu. Před půlkou září nabídnou Masaryk Racing Days závody vozu F4 a GT.
2: Hlavním sportovním tahákem bude šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Headlong, tedy Střem hlav, jsme naskočili do středy 12. srpna 2026. Hlavním dnešním tématem bude pozorování zatmění slunce, případně pak roje Perseid. Já si myslím, že jsou to samé příjemné věci, jenom bych chtěla říct, že možná, že už to pociťujete teď po ránu, v noci trošičku už kusinka. Tak, nebo příjemné osvěžení, aktuálně na teploměru 10 až 14 stupňů a koukala jsem, že v noci na zítřek, tedy pokud budete pozorovateli, tak se přioblékněte, protože má být zase čerstvě mezi 7 až 12 stupni. Ale odpolední hodnoty, ty budou letní, dneska do 29 stupňů a zítra se zase vrátíme k tropické 30. Teď k muzice na beatu. Mám tady písničku, která voní létem, protože třeba v letním kině já bych si ráda dala Dustina Hoffmana a film Absolvent. I s paní Robinsonovou.

Po návštěvě Kašmíru si pojďme na beatu říct, že Praha není Madrid ani Manchester a nebude mít dva kluby ve fotbalové lize mistrů. Sparta večer v Lyonu prohrála 0-3 a bude na podzim hrát Evropskou ligu. O tu bude ještě bojovat i Plzeň a viktoriáni už vědí, že soupeřem pro play-off kvalifikace jim bude Červená hvězda Bělehrad. Srbský mistr včera v Champions League skončil na kopačkách Izraelců Berševy. Dvojzápas mezi Dynamem Záhřeb a Kauno Žalgiris dopadl lépe pro Chorvaty, a tak pokud Hradec zítra zvrátí situaci s Bešiktašem, tak by si o Evropskou ligu zahrál proti Litevcům. Pokud otroci v Istanbulu nevyhrají, budou usilovat o konferenční ligu proti Panathinaikosu. A když už zmiňuji fotbal, tak se včera rozehrálo první kolo našeho poháru a z favoritů pohořela jenom pražská Aritma, když 1-0 nebo 0-1 prohrála v Hluboké nad Vltavou.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Metalista Vladimír Mišík se dopočítal, nebo přesněji dospíval, k předposlední minutě před půl sedmou. Ano, je 6:28, to si společně dáváme kávu, tak doufám, že se opět přidáte. Pro řidiče mám jenom varování, že už se nám trošku začínají dělat fronty na Slánské, na Prahu před letištěm, nebo už je skoro plná Novopatská na Letňany z konce Mladoboleslavské dálnice. A čtvrt hodinku už ztratíte na dálnici s Příbrami na Prahu kvůli omezení u Jíloviště na 9. kilometru, brzdí se za Řitkou na 12. kilometru. A stále platí, že je zavřená 35. trasa Jičín Turnov. Za odbočkou na Rovensko, když to budeme brát v tomhle směru na Turnov, tak tam z valníku spadl nějaký pracovní stroj a traverzy, tak jak říkám, obousměrně v tuto chvíli stále zavřeno. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě do 25 stupňů. Na horách 17, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: UEFA chce omezit zásahy videorozhodčích a vrátit větší pravomoci hlavním soudím. VAR má opravovat jen zjevné chyby, ne zkoumat sporné situace do detailu. Už je policie vyšetřuje nepovolený let dronu nad Prahu ve výšce skoro 1,5 kilometru. Upozornili na něj piloti z skandinávské aerolinky SAS. V pražském Braníku bude nová tramvajová vozovna.
2: Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven. Honza Navrátil, Praha.
1: Nábor dobrovolníků do ruské armády po propadu na začátku roku znovu výrazně zrychlil. Finanční odměny teď lákají až 1000 nových rekrutů denně. A nakonec pokles hladiny Orlické přehrady odhalil zbytky historické vodní elektrárny v Doubravě. Elektrárna z roku 1929 zásobovala elektřinou protivínský pivovar a v 60. letech ji kvůli přehradě zatopili. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Classic Rock.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu.

Touto písničkou se Sting vypořádával se smrtí svého táty. Miloš Dodo Doležal junior, ten má letos o prázdninách velmi zajímavé plány. Obráží prameny. Ne, že by si dělal tour po pivovarech, to ne, ale opravdu si dává túry k počátkům toků. Byl už u 16 pramenů, v pondělí jste ho mohli potkat na hřebeni Krkonoš u Pramené Labe. No a dneska si určitě bude u táty s nějakým tím veledarem, protože Miloš Dodo Doležal, jedna ze zásadních postav české metalové scény, kytarista, skladatel, zpěvák a producent, má dneska 60

Neřekla bych starý, ale vyzrálej samuraj s kytarou Miloš Dodo Doležal má dneska 60. Ke kulatinám vyjde průřez všemi lety, co působí na scéně a že toho tedy vyrobil. Jak Dodo píše na svém Facebooku, je tam v celku vše, na čem jsem se autorsky podílel a zpíval jsem, takže spolupráce s Gájem, Vitacit a tak dále. A přidám tam i něco z méně známých desek, kde jsou songy, které znáte i které úplně tak neznáte, ale tu kvalitu mají. Bude to dvoj CDčko a dvoj LPčko, vyjde to během podzimu asi říjen. Víťáci, dneska je středa, 12. srpna a Klárkám k dnešnímu svátku posílám trochu kytek ve vlasech Scotta McKenzieho.

Ze San Franciska se přesuneme do kanadského Montrealu, kde na tenisovém Masters dohrál poslední z našich. Kuba Menčík proti Američanovi Benu Sheltonovi byl absolutně bez šance. Prohrál po hodině a čtvrt ve dvou setech 3-6 a 1-6. Dneska v Kanadě budeme fandit v Torontu Kateřině Siňakové, která bude usilovat o účast ve finále společně s Číňankou Changovou, stanou proti Slovence Mihalíkové, hrající s Britkou Nicholsovou. To utkání začíná až před půlnocí. Teď máme 10 minut před 7 raní.

0: Krátko, pěkný pohled na Michalu telefonu. Prosím tě, jenom takový info, je zavřený nájezd na pražský okruh u Rysenice, jako směr na Plzeň. Není, oni to tam budou prej nějak dělat nájezd a mělo by to být někdy asi do konce srpna nebo tak něco.
1: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 33.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 7 a u Kladna mezi Kručehlavy a Dubím zasahují záchranáři u nehody se zraněním. I dneska si dejte časovou rezervu na jízdu po příbramské dálnici na Prahu. U Jíloviště na 9. kilometru stavějí most, jezdí se tam jedním pruhem a už teď tam ztratíte 20 minut v koloně ze 14. kilometru. A mezi Turnovem a Jičínem budete muset nečekaně přes Rovensko. 35 je mezi Ktovou a Borkem po nehodě zavřená. Obou směrně dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29 na severu a severovýchodě 22 až 25, na horách kolem 17, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Ligy mistrů prohráli v Lyonu 0-3 a do soutěže nepostoupili. Oslabila je už v prvním poločase červená karta stopera Ševínského. Sparta si zahraje hlavní fázi Evropské ligy. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Euroligy. Podrobnosti sporťák Petr Plintovič.
2: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
1: Sucho dál snižuje hladiny českých řek a sjízdných úseků pro vodáky ubývá. Dostatek vody má hlavně Horní Vltava pod Lipnem, s opatrností jsou sjízdné části Jizery, Berounky, Ohře, Orlice nebo Dyje. Situace se ale má v dalších dnech dále zhoršovat. Vandalové poškodili dveře lesního hrádku Eichelburg v Krkonoších. Stavba je kvůli tomu pro veřejnost uzavřena a případ vyšetřuje policie. A nakonec částečné zatmění slunce se bude dnes večer sledovat i z Ještědu. Liberecká Equalandie nabídne speciální dalekohledy a ochranné pomůcky, po setmění se pak mají pozorovat Perseidy. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání z Def Leppard.

Jste na tom podobně? Taky se vedrem už nehejbáte? I dneska bude počasí pro návštěvu zmrzlináře a dneska ještě budeme pozorovat to divadlo na obloze. Ve střední Evropě uvidíme výrazné částečné zatmění slunce, no a na Islandu nebo ve Španělsku pak tam budou mít úplné zatmění. Pro pozorovatele u nás půjde taky o mimořádný úkaz, protože sluníčko bude zakryto téměř z 90% a navíc maximální fáze zatmění připadá na dobu kolem jeho západu. Měsíc se dotkne slunečního kotouče těsně po čtvrt na 8. Maximální fáze zatmění nastane o necelou hodinu později a zatmění přestane být pozorovatelné se západem sluníčka, tedy před 8:30. Ale tím podívaná nekončí. V noci můžeme sledovat maximum meteorického roje Perseidy. No a hvězdárny po celé republice chystají speciální akce. Šimi to říká ve zprávách. Zaujal ho liberecký výšlap z Ikvelandy k Ještědu. A já jsem zase zjistila, že třeba hvězdárna ve Slaném bude mít to pozorování propojené i s degustací vína. Další seznam akcí napříč republikou najdete na webu astro.cz.

0: Tak to je pech o 7 cm, tedy o délku platební karty nebo, já nevím, občanky, unikla kladiváři Myslivčukovi bronzová medaile na atletickém mistrovství Evropy. Třetí den na Alexandrově stadionu v Birminghamu budeme sledovat třeba soutěž 10 bojařů anebo na 400 budoucí architektu Barboru Malíkovou. Teď šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Plavkyně Janíčková skončila na mistrovství Evropy v Paříži pátá na 100 metrů volným způsobem a českým rekordem 53,36 sekundy. Obhajkyně Zlata Semanová byla sedmá, Čejka postoupil do finále 200 metrů znak třetím časem a jako první Čech překonal hranici 1,55. Knedla skončil v semifinále 11. a do dnešního finále nepostoupil. Závod Mezinárodního mistrovství republiky ve flattracku ve Slaném v hlavní třídě FT1 ovládl lídr šampionátu Ondřej Svědík. Druhý skončil Janoušek a třetí Pojkr. Ve třídě FT Classic zvítězil Němec Altus. Další závod se pojede 19. září ve Svitavách. Bike trialisté Zdeněk Koubek a William Todd se stali mistry světa. První jmenovaný vyhrál kategorii do 14 let, v níž byl třetí Čech Pepa Burjánek. Todd ovládl kategorii Class 2. Do 16 let získal bronz Matyáš Burjánek a stříbro Slovák Tomáš Korec. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Vinci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé, tak co pak na D1 před umezením u Šmejkalky? Není tam nějaký problém, protože kolona na Prahu se udělala od 26. kilometru a přijde mi, že se natahuje. Jede tedy po dálnice z Kroměříže na Fryšták a chystáte-li se sjet na 9. kilometru D49 na Holešov, tak v tom sjezdu je nehoda kamionu s osobákem. Auto, co trefilo značku, budete muset objíždět na sjezdu z ústecké dálnice směrem na Německo na exitu 64 Řehlovice. Objízdná trasa přes Líšnici a Klínec se mi zdá zatím docela volně průjezdná. To je informace pro ty, co nemají nervy na poskakování ve 20-minutové koloně na příbramské dálnici na Prahu. Na 9. kilometru se i dnes jezdí jenom jedním pruhem. Fronta je z 12. kilometru, takže na tom 14. můžete prchnout. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro býťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro býťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29 na severu a severovýchodě 22 až 25 na horách kolem 17, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Radio Beat.
3: Hokejisté Mladé Boleslavy utrpěli v přípravě vysokou porážku s Libercem. Bílí Tygři vyhráli na ledě soupeře 6-0, když 5 gólů střelili ve druhé třetině. Ceny nemovitostí v Česku dál rostou a ve druhém čtvrtletí byly rekordní. Byty meziročně zdražily o 11%, domy o 9% a jen o pár desetin méně pozemky. Největší zájem je o malé byty ve velkých městech. Brněnští hvězdáři se dnes večer kvůli pozorování částečného zatmění slunce vydají na let balonem.
4: Z Kraví hory, kde hvězdárna a planetárium Brno sídlí, bude kvůli zakrytému obzoru omezený výhled. Veřejnosti proto nabídnou přímý přenos s komentářem z koše balónu. Začne ve středu v 6:30 na YouTube kanálu Hvězdárny. Luboš Dvořák, Brno.
3: Francouzská jaderná elektrárna Gravelin odstavila polovinu svých 6 bloků kvůli přemnoženým medúzám. Výkon dalších bloků musela snížit na polovinu. A nakonec Apple prý zrušil vývoj chystaného celoskleněného průhledného iPhoneu. Měl být přitom hlavní novinkou k 20. výročí uvedení telefonu. To byly krátké zprávy na Beatu.

Dobré středeční ráno, býťáci, před námi je 12. srpen 2026. Z nového dne už jsme zvládli 7 hodin a 42 minut. Jak jsem varovala před nehodou kamionu s osobákem na D49 na dálnice z Kroměříže na Frišták, tak na 9. kilometru ten sjezd na Holešov museli úplně zavřít, tak s tím počítejte. Taky s dalším letním dnem. Teď je na teploměru kolem příjemných 16 stupňů, odpoledne má být 25 až 29, na severu a severovýchodě republiky do 25 stupňů, na horách kolem 17, na Šumavě teplej až 21. V noci na zítřek při pozorování roje se přioblékněte, má být zase čerstvě 7 až 12 stupňů. Čtvrtek bude pod stále jasnou oblohou s odpoledními maximy do 30, na severu a severovýchodě zase chladněji, tam bude do 26. No a bude se i nadále oteplovat, v sobotu bude až 35 stupňů. A teď mi psal jeden býťák SMSku, že sní o zatažené obloze, stejně jako Mike Patton's Faith No More.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce.

Venus. Venus Williamsová dostala pozvánku od pořadatelů na tenisový turnaj v Cincinnati. V prvním kole bude hrát proti tenisce, co projde kvalifikací. A jestli to může být třeba Češka Dominika Šalková, i to se dozvíte za 7 minut ve zprávách v 8 tady na Beatu. Teď bych ráda já od vás dostala informaci, a to z aktuální dopravy. Co se třeba stalo na dálnici z Brna na Prahu v té koloně před omezením u Šmejkalky? Já vidím, že ta fronta už je od Naháče, tedy od 29. kilometru, a určitě se neskracuje. Tak pokud víte více, nebo máte varování z jiného místa regionu Beatu, tak číslo sem ke mně do studia je 210 32 33 34, anebo použijte třeba beatáckou aplikaci. Já použiju Ozzyho na probuzení. Dobré ráno.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 8 hodin a pořád je zavřený sjezd z dálnice číslo 49 z Kroměříže na Fryšták na 9. kilometru. S tím tedy, že tam řeší nehodu náklaďáku a osobáku. Z valníku spadl stavební stroj a zastavil obousměrně 35 mezi Jičínem a Turnovem u Rovenska. A před Hvězdonicemi na 30. kilometru už začíná půlhodinová kolona na D1 z Brna na Prahu.
2: Dobrý den, tady Vítě, zdravím. U té šmejka, tam v tom zúžení se stalo to, že je odstavený autobus, asi s poruchou. Z toho důvodu nejspíš tam je ta kolona, teda nejspíš určitě.
1: Tak Víťo, děkuju za vysvětlení. Já ještě přidám, že v té koloně na nějakém 28. kilometru je Ťukanec v levém pruhu. A na 12. kilometru se zaseknete na příbramské dálnici směrem na Prahu u Jíloviště. Na 9. se jezdí jedním pruhem.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29, na severu a severovýchodě 22 až 25. Zítra opět slunečný den, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě 22 až 26.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenista Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále, nestačil na obhájce titulu Sheltona. Šalková pak vypadla v prvním kole kvalifikace v Cincinnati. Český kladivář Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý, o medaili ho připravil přešlap při posledním pokusu. Dálkař Petr Meindl-Schmidt kvůli zranění stehna odstoupil z finále a skončil osmý. Tyčkařka Apolena Švábíková do finále při premiéře na Eurošampionátu nepostoupila. Pro pozorování zatmění slunce jsou vhodné hlavně speciální brýle pro sledování, astronomické folie nebo svářečské sklo se stupněm ochrany 13 a 14. Odborníci naopak nedoporučují pozorování přes diskety, CDčka, rentgenové snímky ani běžné sluneční brýle. Zatmění dnes začne po 19. hodině. Na trati mezi Pražským Smíchovem a Radotínem dnes začíná výluka kvůli další etapě přestavby Smíchovského nádraží. Některé vlaky nejedou, jiné vynechají zastávky, na nádražích radí cestujícím koordinátoři. Více mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívější zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
2: Pozor, současné omezení se ale od příští středy dále změní. A nakonec aplikace e-doklady projde už zítra veřejným zátěžovým testem před podzimními volbami a můžeme se do něj zapojit i my. Ve 13 hodin se máme přihlásit do e-dokladu, aby se prověřila připravenost jak aplikace, tak navazujících systémů. Dnes je středa s datem 12. srpna 2026 a býťácké zprávy končí, jsou tu Van Halen.
0: Classic Rock.

Všimli jste si, že Mick Jagger a Rolling Stones mají srpen za ideální měsíc pro návštěvu pražského Strahova? Odehráli tu koncert 18.8. v roce 1990 a pak ještě 5.8. v roce 1995. Bez ohledu na datum si na Strahově můžete udělat moc hezkou fotku s punkovým pomníkem. Růžový traktor poblíž legendárního bývalého stánku u Johna Debila tam na zadní kola postavil výtvarník černý, inspirován kapelou Vysací zámek. A Vysáči ti hrají zítra na festivalu Trutnov, stejně třeba jako Pražský výběr. A jejich basáka a zpěváka Vildu Čoka dneska potkáte na Benešovkusku. Hraje s bypassem v zámeckém parku v Tloskově. Jo, takovou muzikoterapii byste si neměli nechat od 18. hodiny ujít.

0: oblasti Mazurských jezer v Polsku dneska začíná mistrovství Evropy v plážovém volejbalu. V boji bude i 6 našich párů. Už bez Luboše Jančaříka, jediného Čecha, pokračuje ve švédském Malmö mezinárodní turnaj ve stolním tenise. A to Luboš začal proti favorizovanému Lin Junovi docela dobře. Vyhrál první sadu 11-7, ale pak už bohužel nic.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští triatlonisté zaznamenali na světových univerzitních hrách ve švýcarském Nyonu kvalitní výsledky. Heidi Juránková obsadila v individuálním závodě 5. místo a Filip Michálek skončil 10. Česká smíšená štafeta dlouho bojovala o medaily a nakonec vybojovala 5. příčku. Windsurfař František Burda získal bronz na mistrovství světa mládeže a juniorů ve třídě IQ Foil ve španělské Costa Bravě. V kategorii chlapců do 17 let postoupil z 3. místa do semifinále, vyhrál ho a ve finále si duel pro historickou medaili českého mládežnického windsurfingu. Vodácké závody pod Lipnem od 21. do 23. srpna budou. Problém není ani pokles hladiny přehrady. Voda se totiž během závodu pouze jinak rozloží v čase. Celkové množství odtékající z nádrže se nezvyšuje. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: řidičáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 8:30 a na dálnici z Brna na Prahu se nám před Čmejkalkou kolona roztrhala. Zaseknete se na 33. kilometru s tím, že na 28. byla nehoda, už není, tak snad se to rozjede. Pak to je dobrý až k tomu omezení na 25. kilometr. A novou bouračku pak máme z Brna na Prahu na 15. kilometru před sjezdem na Velké Popovice, ale jenom se tam zpomaluje. Na Velkém pražském okruhu je nová rána směrem z letiště za Plzeňskou dálnici a příjezd do metropole po D5 se tak drhne od Rudné. Obousměrně jsou kolony u letiště, kde je omezení, nebo na dálnici s Příbrami na Prahu před Jíloviškem. Na 9. kilometru se jezdí jenom jedním pruhem a předtím je zpomalení od 12. A na Dobřížské směrem k Mrázovce se došetřuje srážka dvou aut a kolona na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu je od Krče dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
4: Včera neděle byla.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard and Heavy. Klasika, novinky, rozhovory. Každou neděli od 8 do půlnoci. Za týden bude zase na Beatu.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes má být většinou jasno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě do 25 stupňů. Na horách 17, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: UEFA chce omezit zásahy videorozhodčích a vrátit větší pravomoci hlavním soudím. VAR má opravovat jen zjevné chyby, ne zkoumat sporné situace do detailu. Uši policie vyšetřuje nepovolený let dronu nad Prahu ve výšce skoro 1,5 kilometru. Upozornili na něj piloti skandinávské aerolinky SAS. V pražském Braníku bude nová tramvajová vozovna.
7: Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Projekt je na začátku příprav. Vozovna, kterou Praha potřebuje, už je zařazená do seznamu připravovaných staveb. Výrazně pomůže provozu na jihu metropole. Odpadne zdlouhavé zajíždění souprav do vzdálených vozoven. Honza Navrátil, Praha.
6: Nábor dobrovolníků do ruské armády po propadu na začátku roku znovu výrazně zrychlil. Finanční odměny teď lákají až 1000 nových rekrutů denně. A nakonec pokles hladiny Orlické přehrady odhalil zbytky historické vodní elektrárny v Doubravě. Elektrárna z roku 1929 zásobovala elektřinou protivínský pivovar a v 60. letech ji kvůli přehradě zatopili. Poslouchali jste krátké zprávy.

Na rádiu Beat Pink Floyd se skladbou Mother. Maminka Marka Knopflera byla učitelkou angličtiny, pak ředitelkou na základce a lásku k rodnému jazyku Mark zdědil, vystudoval žurnalistiku a i on sám si v počátcích muzicírování přivydělával coby angličtinář. Teď je v důchodu a moc si ho užívá a říká o sobě, že je pomalý člověk, který si dává na čas schůzí i s přemýšlením a vyhýbá se stresu. A taky trsátkům hraje zásadně prsty. Legendární skotský kytarista a zpěvák má dneska 77 a z té bohaté sbírky muziky Marka Knopflera a Dire Straits, co tady máme, vybírám bluesový portrét tragického života a smrti slavného boxera Sonnyho Liston.

Mark Knopfler má dneska narozeniny, svátek má Klára, přeju všechno nejlepší a za chviličku pošlu jednu moravskou lidovku, abychom si s Klárkami mohli zaspívat. Potom dorazí Vejvoďák, po 9. Léto jako živé, další koncert na vlnách beatu. Od 14. Jirka Rogl bude roztáčet tupláky, od 19. hodin k Petrovi Korálovi. Na ušní kontrolu přijde doktor Pečený. Doktor PP se tady zastaví a od 20. přitom, jak budete pozorovat západ sluníčka, případně ne západ sluníčka, spíše zatmění sluníčka částečné při západu slunce, nebo pak ten roj, perseroj, tak můžete u toho taky vybírat muziku pro vysílání beatu, protože středa a čeká nás čtyřhodinovka živáků na přání, tedy koncertních skladeb, na které si vzpomenete a které vám potom Ota zahraje mezi 20. a půlnocí.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ale vy už stávejte, za 3 minuty bude 9 hodin. Jedete-li po brněnské dálnici směrem na Prahu, tak se zaseknete u Benešovské trojky na 22. kilometru, a to z toho důvodu, že před sjezdem na Velké Popovice na 15. kilometru překáží nehoda. Bouračku máme taky na Velkém pražském okruhu směrem od letiště na D1 na 22. kilometru, to znamená mezi D5 a Ořechem. Tak tady to zdržení je od Zličína na D0, no a na plzeňské dálnici před Prahou se zaseknete asi na 6. kilometru. Na 12. kilometru začíná 20-minutová kolona na D4, tedy na dálnici s Příbrami na Prahu, kvůli omezení u jíloviště. Za chviličku už u soustruhu Vejvoďák a na Bítu Léto jako živé. Pěknou středu vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29, na severu a severovýchodě 22 až 25. Zítra opět slunečný den, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě 22 až 26.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová reprezentace na mistrovství světa neuspěla kvůli mentální a fyzické únavě některých hráčů a častým změnám v sestavě. Uvedl to generální manažer reprezentací Nedvěd v analýze pro Fajr. Fotbalovou Spartu opustila bývalá brankářská jednička Petr Vindal. Dánský gólman zamířil na roční hostování do italské Sampdorie Janov. Dnešní ráno bylo nezvykle chladné na několika místech v horských mrazových kotlinách, teploty klesly pod nulu. Nejnižší teplotu zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde ráno naměřili minus 2,8 stupně. Chladná rána potrvají do soboty, o víkendu se výrazně oteplí. Ukrajinský dronový útok poškodil petrochemický komplex největšího výrobce LPG v Rusku. Závod v Tobolsku byl po útoku odstaven. Podnik vyrábí asi 40% produkce zkapalněného ropného plynu. A nakonec Brno se připravuje na jeden z největších letošních motoristických podniků na Masarykově okruhu. Před půlkou září nabídnou Masaryk Racing Days závody vozů F4 a GT.
2: Hlavním sportovním tahákem bude šampionát F4 Central European Zone s jedním z nejpočetnějších startovních polí v Evropě. V těchto monopostech začínali současní piloti Formule 1 jako Lando Norris, Kimi Antonelli nebo Oscar Piastri. Mezi 40 mladých talentů bude největší pozornost upřena na 15-letou Elu Häkkinen. Dcera dvojnásobného mistra světa Formule 1 Miki Häkkinena je členkou vývojového programu McLaren a závodí pod českou licencí. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 12. srpna 2026.

0: Karinke do ruky, k potlesku připravit.
1: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na rádiu Beat.
2: A co se týče datumu, tak Petr Šimáček nám to řekl správně. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Startuje Léto jako živé, tedy další koncert. Jestli se nepletu, protože je středa, tak je to třetí koncert v tomto týdnu. Včera jsem ani žádnou nápovědu, ani indíci nedával, možná jenom lehkou, protože byste na to okamžitě přišli. Dneska budou hrát až do 10. hodiny živě Rolling Stones, konkrétně Live Lex, živák Stonesů z roku 2004. V pořadí je to už 9. živé album, které Stouni vydali. Lifelix by se dalo doslova přeložit jako živé olíznutí, což by s ohledem na logo Stounů, tedy vyplazený jazyk, klidně mohlo sedět, ale Lix jsou v hudebním slengu riffy nebo solové fígle, jak se česky říká, solová ekvilibristika. Název Lifelix tedy znamená živé riffy. A to také sedí. Nahrávky jsou z turné Lix Tour mezi lety 2002-2003, což bylo turné na podporu desky Fortilix, která vyšla tehdy ke 40 letům fungování kapely. Dneska už jsou Stouni na scéně 62 let. V nadsázce by se dalo říct, že Stouni hrají tak dlouho, že jejich písně už poslouchali kovbojové na Butlerově farmě ještě předtím, než tam dorazil Old Shatterhand. Album Lifelix je dvoudisková kolekce, na té první jsou známé klasiky, na té druhé potom méně známé starší skladby. Myslím si, že můžeme rovnou živák otevřít. 24. srpna 2003 jsme na Twickenham stádiu v Londýně, celá scéna je úplně modrá. Jsem říkal včera, že vypadá, jako kdyby najednou blikalo tisíce sluchátek připojených přes Bluetooth. Přesně taková modrá to je. Vzadu za bicími je Charlie Watts v obyčejném oranžovém tričku.

Nám se povedlo ten dnešní koncert začít až skladbou číslo 2, tedy Street Fighting Man, ale koncert tehdy toho 24. srpna na Twickenham stádiu v Londýně začínal touhle peckou, tedy Brown Sugar, aby jsme o ní nepřišli. A to pak namíchám zpátky.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.

I knew she was gonna meet her connection at her feet.

0: Dneska si hrajeme živák skupiny Rolling Stones Live Flex. Je to živák z roku 2004. Tuhle desku spousta z vás má doma. Zkuste, až vám zbyde chvilka času, tak se pořádně podívejte na její obal, jestli budete mít štěstí. Na obale desky je červený vyplazený jazyk, na něm jako na koni, nebo spíš jako na divokém bíkovi, sedí mladá dívka. Na první pohled, když se na ní podíváte, tak je to nějaká potvora, protože má na sobě pouze červené spodní prádlo, červené boty, červené latexové podvazky, což je v pořádku samozřejmě, ale pouze na britské verzi té desky je na obale ona dívka bez horního dílu toho spodního prádla. Pro fanšmekry tedy nemá šíbr. Takhle, je to obal z roku 2004, 22 let zpátky. Dneska už by to byla, myslím si, docela honíčka tedy tenhle obal použít. Koncert pokračuje dalšími čtyřmi skladbami Happy, Honky Tonk Woman, kterou si s Mickem Jaggerem zaspívá Sheryl Crow, Angie a It's Only Rock and Roll s podtitulem But I Like It. Ale líbí se mi to.
1: How you doing down here? This is a good end. I like this end. This is a tight end.

Je tam spousta hudebních nástrojů na pódiu, tahle skladba se jmenuje Happy, posloucháme živák Live Lex, živák Stonů z roku 2004. V té době, kdy deska vyšla, tak měla celkem smíšené recenze, dneska už je ten pohled s odstupem času přeci jenom trošku jiný. Na BBC tenkrát řekli, že je vidět a slyšet, jak silní zůstávají Stouni jako živá kapela, přestože, a to cituji, v dnešní době koně tolik nestraší. Konec citátu. Doslova řekli, že Rolling Stones, podobně třeba jako v té době David Bowie, už možná nechrlí hity, ale stále ví, jak uspořádat podívanou. Jak tedy toto album dostatečně dokazuje? Na druhé straně takový David Fricke, americký hudební novinář, působící v časopisu Rolling Stone, napsal, že Live Lex je album, které se vysloužilo místo na žebříčku zvukově nejlepších alb, jasný, tvrdý mix, který dokonale vystihuje zralou energii Rolling Stones na pódiu. Onoho 24. srpna 2003 na Twickenham stádiu v Londýně byli na pódiu tedy členové skupiny Rolling Stones, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood a Charlie Watts. Ten pátý člen Stonů, ten koncertní člen, pochopitelně Daryl Jones jako basový kytarista. Ve sborech dominovali Bernard Fowler, Lisa Fisher, kterou známe od Stinga, a pochopitelně tradiční zborista Rolling Stones na jejich koncertech, tedy Blondie Chaplin z Beach Boys. Jenom krátce ještě k turné Lex Tour, na kterém tahle deska vznikla, bylo celosvětové, bylo to koncertní turné mezi lety 2002-2003, bylo to na podporu desky Fortilix ke 40. výročí Stonů na scéně. Tohle turné vydělalo přes 300 milionů dolarů, a stalo se tak druhým nejvýdělečnějším turné hned po Voodoo Lounge. Na turné Voodoo Lounge vydělali Stouni nejvíc, hlavně proto, že si ho dělali sami. A to je moudro dne, vždycky vyděláte víc, když si to uděláte sami. Ale pozor, musí se to umět. Stihneme ještě dvě pecky, ta první z nich je Give Me Shelter.

0: Kamalisa.
1: Yes. All right.

0: Zatímco někteří jsou se svým životem spokojení a jsou skromní jako Lenin, tak Mick Jagger stále ne a ne v tom svém životě dojít k tomu zadosti učinění. A ta nespokojenost, že ta satisfakce nepřichází, trvá už 62 let. Jak jsme si řekli, Satisfaction byla poslední pecka toho dnešního koncertu skupiny Rolling Stones. Zítra nás čeká další Léto jako živé a tentokrát z britských ostrovů se vrátíme zpátky na pevninu. Řekl bych skoro až přímo do vlastních luhů a hudebních hájů. Hrgu, to byla věta.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na Pražském okruhu. Pozorní na Pražském okruhu na 22. kilometru kousek za připojením z D5 ve směru k tunelům. Je tam bouračka dodávky a osobního auta a to zdržení kolem 10 minut. Od 6. kilometru se kvůli tomu popojíždí i po D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Pozor také na Frýdecko-Místecku v Třinci v Jablunkovské ulici. Neprojedete, ulice je uzavřena kvůli vážné dopravní nehodě dvou osobních aut se zraněním. Na Uhersko-Hradišťku v Uherském Brodě v ulici Podvaly se řeší havárka dvou osobáků. Na Opavsku v Hradci nad Moravicí zdravíme Hrady a festival. V Opavské ulici se řeší bouračka dvou osobáků. A pozor, v Praze ve Vilzonově ulici na úrovni Státní opery vyšetřují bouračku dvou osobních vozů. Býťáci, prosím, ve středu dopoledne jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio B. Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29 na severu a severovýchodě 22 až 25. Zítra opět slunečný den, teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě 22 až 26.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Ligy mistrů prohráli v Lyonu 0-3 a do soutěže nepostoupili. Oslabila je už v prvním poločase červená karta stopera Ševínského. Sparta si zahraje hlavní fázi Evropské ligy. Fotbalisté Plzně znají soupeře pro čtvrté předkolo Evropské ligy. Podrobnosti sporták Petr Plintovič.
3: Plzeň se ve čtvrtém předkole Evropské ligy utká s Červenou zvezdou Bělehrad. Srbský celek vypadl ve třetím předkole Ligy mistrů, když prohrál oba zápasy s Hapoelem Beerševa. Viktoriáni začnou dvojzápas ve čtvrtek 20. srpna v Bělehradě. Pokud by Plzeň neuspěla, zahrála by si hlavní fázi konferenční ligy.
2: Na dálnici D11 mezi Poděbrady a Sadskou začala největší letošní dálniční oprava v Česku. Bude se tam měnit původní povrch z roku 1990 na téměř 15-kilometrovém úseku. Práce mají trvat do konce října. Denně tu projede kolem 40 000 vozidel, proto je doprava zúžená na dva pruhy v každém směru. Zaměstnanec České národní banky obviněný z krádeže desítek milionů korun z brněnské pobočky je ve vazbě. Podle ex-guvernérů Singra a Rusnoka muselo selhat některé z kontrolních opatření nebo další zaměstnanec. ČNB zahájila mimořádný interní audit. A nakonec, houby kvůli suchu a vysokým teplotám letos téměř nerostou a podle mykologů ani dále neporostou. Letošní sezona patří k nejhorším za poslední roky. Jedlé houby se objevují jen ojediněle v oblastech s vyššími srážkami. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 12. srpna a pustíme si

No a právě na tom člověku, který teď dohrál tohle notoricky známé solo ve skladbě We Will Rock You od kapely Queen, záleží, jestli kapela Queen ve složení tedy starý Taylor, mladý Taylor, Adam Lambert a právě Brian May vyjedou třeba na koncertní turné, nebo ne ani na turné, ale třeba na 2-3 koncerty někde, jeden v Británii, jeden v Americe a třetí v Praze třeba, tak právě na Brianovi Mayovi to záleží, to rozhodnutí. Brian May má nějaký zdravotní problém, který ho brzdí, ale to je jenom možná i spekulace, ale četl jsem článek o tom, že Roger Taylor je připraven, stejně tak jeho syn i Adam, pro případnou další výjezdní doložku, co se týče živých vystoupení kapely Queen. Třeba se toho dočkáme. Před námi je muzika od Uriah Heep, taky živák Ragdoll, tedy skladby Ragdoll od Aerosmith, ale až po skladbě Jiřího Schillingera, ve které se zpívá, jak říkáme my, u nás ve Vrčeni, u Nepomuka, zpívám ptákom a zvlášť holubom po tom, co jsem dal jetel králíkom.

0: Tohle byly Jura Heap a Ohnivá moucha, tedy Firefly, přesně jako ve filmu Karate Tiger, Moucha 2, 2 minuty po 10:30 dopoledne, za chviličku Joe Satriani, taky David Gilmour, anebo Neil Mites od Black Sabbath. Petr Šimáček připravil menšinové sporty, sledovali jsme naše triatlonisty na světových univerzitních hrách ve Švýcarsku a máme medaily z mistrovství světa mládeže ve windsurfingu. Podrobnosti už za chvilku v menšinových sportech.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
1: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
3: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
4: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
5: Závod mezinárodního mistrovství republiky ve flatracku ve Slaném v hlavní třídě FT1 ovládl lídr šampionátu Ondřej Svědík. Druhý skončil Janoušek a třetí Pojkr. Ve třídě FT Classic zvítězil Němec Altus. Další závod se pojede 19. září ve Svitavách. Bike trialisté Zdeněk Koubek a William Todd se stali mistry světa. První jmenovaný vyhrál kategorii do 14 let, v níž byl třetí Čech Pepa Burjánek. Todd ovládl kategorii Class 2. Do 16 let získal bronz Matyáš Burjánek a stříbro Slovák Tomáš Korec. Čeští triatlonisté zaznamenali na světových univerzitních hrách ve švýcarském Nyonu kvalitní výsledky. Heidi Juránková obsadila v individuálním závodě 5. místo a Filip Michálek skončil 10. Česká smíšená štafeta dlouho bojovala o medaily a nakonec vybojovala 5. příčku. Windsurfař František Burda získal bronz na mistrovství světa mládeže a juniorů ve třídě IQ Foil ve španělské Costa Bravě. V kategorii chlapců do 17 let postoupil z 3. místa do semifinále, vyhrál ho a ve finále si dojel pro historickou medaili českého mládežnického windsurfingu. Vodácké závody pod Lipnem od 21. do 23. srpna budou. Problém není ani pokles hladiny přehrady. Voda se totiž během závodu pouze jinak rozloží v čase. Celkové množství odtékající z nádrže se nezvyšuje. To byly středeční sporty.
4: Rádio

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tohle byl pan Joe Satriani na beatu Surfing with the Alien. Teď je 46, tedy minuta po 10:45 dopoledne. Aktuálně sdružení kolem Joea Satrianiho, které se říká The Best of All Worlds Band, což je Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani a Kenny Aronoff, tak mají za sebou červencové turné po Velké Británii. No tak turné. Moc toho nenajezdili, protože bylo to pár koncertů v Londýně, jeden v Manchesteru a jeden ve Wolverhamptonu, ale mají před sebou takové mini turné teď v září od 18. do 26. Bude to 5 koncertů v Dolby Live Parku v Las Vegas. Dejte mi ruku nahoru, kdo z vás by jel mezi 18. a 26. zářím do Nevady se podívat na tohle uskupení. No, je vás velká spousta, letadlo bychom určitě naplnili. Kdyby se někdo našel a vzal ten projekt za svůj a zorganizoval to, tak si myslím, že by se nás tam 150 klidně mohlo vypravit. Je to mezi 18. a 26. zářím v Nevadě v Las Vegas, 5 koncertů v Dolby Live Parku. To sdružení kolem Joea Satrianiho, že jo, Sammy Hagar, Michael Anthony a ten Kenny Aronoff, tak dává jenom dopředu vědět a znát, že to jistě bude veliká kvalita. Za chviličku do 11. určitě Led Zeppelin, teď je tady balada o stříhání dohola malého chlapečka od Vladimíra Mišíka. Zaspíváno teda samozřejmě.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: My si to tady za chviličku přepinkneme z Led Zeppelin do AC/DC, protože tohle byly Led Zeppelin a ta první po 11. hodině po zprávách s Petrem Šimáčkem budou právě AC/DC.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pražský okruh je obousměrně ucpaný v úseku Lochkov, Ořech, Chrášťany mezi 14. a 24. kilometrem. V obou směrech je zdržení plus minus 10 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy také ucpalo. Od Berouna vlastně se popojíždí od nějakého 9. kilometru. Pozor ve Strakonicích, v Mírové ulici je vážná havárka osobáku a motorkáře se zraněním. Na Kroměřížsku v Holešově na kruhovém objezdu v Masarykově ulici trefilo osobní auto dopravní značku. V Prostějově v Čechovické ulici se řeší havárka dvou osobáků. Pozor také v Brně na Tuřanském náměstí, tam se srazil autobus a nákladní auto. A v Českých Budějovicích na Okružní je to kruháč na výjezdu směrem na Třeboň. Pozor na havarovaná dvě osobní auta. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno s teplotami 25 až 29, na severu a severovýchodě 22 až 25. Zítra opět slunečný den, teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě 22 až 26.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenista Menšík skončil na turnaji Masters v Montrealu ve čtvrtfinále. Nestačil na obhájce titulu Sheltona. Šalková pak vypadla v prvním kole kvalifikace v Cincinnati. Český kladivář Myslivčuk skončil na mistrovství Evropy v Birminghamu čtvrtý. O medaili ho připravil přešlap při posledním pokusu. Dálkař Petr Meindl-Schmidt kvůli poranění stehna odstoupil z finále a skončil osmý. Tyčkařka Apolena Švábíková do finále při premiéře na Eurošampionátu nepostoupila. Nejvyšší státní zástupkyně Bradáčová napadla rozhodnutí Karlovarského kraje, který dodatečně povolil nelegálně vybudovat lesní cestu pod Klínovcem. Kraj podle ní nezákonně označil 2,5 kilometrů dlouhou cestu za drobnou stavbu. Vznikla přitom vykácením 5 hektarů lesa a propojuje lyžařské areály. Na trati mezi Pražským Smíchovem a Radutínem dnes začíná výluka kvůli další etapě přestavby Smíchovského nádraží. Některé vlaky nejedou, jiné vynechají zastávky. Na nádražích radí cestujícím koordinátoři. Více mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
2: Stavba postupuje do další fáze, která přinese dřívější zahájení už plánované výluky jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem. Ta měla původně začít 19. srpna. V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru odklonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají zastávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Pozor, současné omezení se od příští středy dále změní. A nakonec Praha pořídí dynamometr a hlukoměr pro kontroly upravených e-bajků, elektrokoloběžek, mopedů a vozidel s nelegálně hlučnými výfuky. Policie díky nim bude moci na místě měřit výkon, rychlost i hluk a v případě porušení pravidel vozidla odstavit nebo odtáhnout. To byly zprávy Rádia Beat, po nich AC/DC.
0: Classic rock.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo. Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

programu Rádia B, 2,5 minuty po čtvrt na 12 dopoledne. Dneska večer, protože je středa, tak od 7 jsou uši Rádia B s Petrem Korálem a dneska se speciálním hostem Petrem Pečeným z kapely Doktor PP. Jaké sluchové ústrojí a kolik skladeb z těch špeků, kterému dneska Petr Korál ne, že zapálí, ale pustí, kolik jich Petr Pečený pozná, to se dozvíte, když si dneska od 19 hodin samotné uši Rádia B pustíte. No a večer se hraje na přání, jsou to písničky na vaše písemná přání, co se týče živáků, tedy živáky na vaše rozkazy. Jmenuje se to Bez lupenu do kotle a startuje to ve 20 hodin, ale říkám si, že ten pořad se jmenuje každý týden jinak, protože tento týden je to Bez lupenu do kotle, minulý týden to bylo Bez lupenu v kotli, což je veliký rozdíl, že jo, do kotle anebo v kotli. Vemte si, když, tak jak se říká, že je něco v pytli, anebo když řeknete do pytle, protože když zvoláte do pytle, tak to ještě v pytli nemusí být, jo, ještě se to třeba může zachránit, ale když už je něco v pytli, tak už můžete říct, leda tak do pytle, je to v pytli a už se to zachránit nedá. To je to samé jako čud, protože, a to dobře víte, spousta věcí už je dávno v čudu a ten čud, to musí být tedy velmi, velmi obrovská nádoba, do které se toho teda hodně vejde. A trošku zase rozpovídal. Za chvilku Derek at the Dominoes s Ericem Claptonem, teď je tady skupina Scorpions.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Children of the Revolution, T-Rex na beatu, za 50 vteřin bude 11:30 dopoledne. Mám tady další stupenky na Rock Castle, na tento festival, který se koná v Moravském Krumlově v zámeckém areálu od zítřka až do soboty 15. Je to jeden z největších festivalů na Jižní Moravě a vy můžete s dvouma stupenkama, které když vyhrajete teď, tak nemusíte si je nikde vyzvedávat, já vám je pošlu e-mailem jako elektronické stupenky, tak s těmito dvěma stupenkami můžete do Moravského Krumlova vyrazit a samotný festival, protože ta nejízdenka, ale vstupenka je celofestivalová, tak všechny ty dny festivalové absolvovat. Lákadla na festivalu Rock Castle letos třeba Powerwolf, Testament nebo finští Sonáta Arktika a to už je předmětem otázky, na kterou je zapotřebí správně odpovědět. Beru dneska, on je to docela složitý, že jo, ta otázka, tak já to udělám. Beru 8. v pořadí, kdo se dopíše, tak ten vyhrává a tomu 8., kdo napíše správnou odpověď, tak zavolám zpátky na to číslo, z kterého SMS-ka přijde a ty dvě stupenky mu potom e-mailem pošlu. A teď ta otázka teda. Jedním z headlinerů festivalu Rock Castle letos v Moravském Krumlově, tak je americká skupina, kterou založil kytarista Zakk Wylde. A já se vás ptám, jak se ta kapela jmenuje. Samozřejmě nejsem nelida, mám pro vás zcela výjimečně pouze dvě možnosti. Buď se ta kapela jmenuje Black Label Society, anebo Black Spable Society. 720 001 222 8 vyhrává.

0: jedna z těch syrovějších skladeb, kterou tady máme, Born to be Wild, Steppenwolf na beatu ve 11:45. Sliboval jsem stupenky na Rock Castle na festival do Moravského Krumlova. Známe číslo, z kterého přišla vítězná SMSka, ale nevíme, kdo to je. Tak to zkusíme.
1: Ano, prosím.
0: Tady je Vejvodák, Radio B. Ty si poslal SMSku bez jména, tak si jenom říkám, jak se jmenuješ?
1: Míra, uzdrav.
0: Míro, jsi osmý v pořadí a navíc si odpověděl tedy správně. Ano, je to bomba. Jenom tedy nám řekni, ta americká kapela, která vystoupí na Rock Castle, tedy na festivalu, který startuje zítra a trvá až do soboty v Moravském Krumlově v zámeckém areálu, tak se jmenuje Black Label Society anebo Black Spable Society. Je to těžký. Jo, já
1: myslím,
0: vím.
1: Myslím si, že Black Label, no, jo, jsem si úplně jistý, ale
0: je to prostě, je to pade na pade, jo. Není to 6-7, ale pade na pade, jo, buď to Ačko nebo Bčko, ale trefil si to samozřejmě správně. Zack Wild bude mít radost, že se na něj přijdeš podívat a k tomu máš dva lístky zadarmo, teda já ti je pošlu e-mailem. Jediný co teda, že to musíš nějak jako sesumírovat, protože začíná to zítra 13., končí v sobotu 15., takže malinko
1: pokusím
0: ti to asi...
1: Pokusím se, no.
0: Jo, že ti
1: ale jako, rád to udělám, no.
0: Že ti to do toho týdne jako hodí vídle, jo, ale
1: trošku.
0: Já věřím tomu, že si s tím poradíš, jo.
1: Určitě, děkuju.
0: Veliká gratulace a vy, co jste nebyli teď úspěšní, tak buďte bystří, protože ještě tady několik vstupenek na festival Rock Castle do Moravského Krumlova mám. Tobě děkuju, měj se, čau.
1: Díky, ahoj.

0: Kdyby se náhodou někdy stalo, že bych byl v televizní soutěži a měl jsem poslední otázku za $1 000 000 a ta otázka by byla hudební a pustili by mi tuhle skladbu, tak bych stoprocentně nevěděl, nebo takhle, věděl bych z půlky, myslel bych si, že jsou to Who a řekl bych to a oni by se mi vysmáli a $1 000 000 by mě uteklo, protože oni to nejsou Who, ale Guess Who. Tak je to správně. Teď, jak se přiblížila 12, asi za 3 minuty a kousek, tak je připraven poprvé dneska Pepa na zpravodajský přehled dne, pak nás čeká bluesová 12 a i v názvu té skladby to z toho úplně stříká. Ta píseň se jmenuje Damn Right I've Got the Blues od Bada Gaye, pak třeba svítí Kim Crimson anebo BSP taky. No.
1: Víťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D1 hořelo nákladní auto, je to na výjezdu z Prahy na Brno na 10. kilometru, neprůjezdné jsou tam 2 jízdní pruhy. Pražský okruh je aktuálně nejvíc ucpaný v úseku Lochkov Ořech Chrášťany mezi 14. a 24. kilometrem ve směru od letiště kolem D5 a dál k tunelům. Zdržení je přes 10 minut. Zásek je i na D8 od Prahy směrem na Ústí. Na 14. kilometru pracují silničáři, levý jízdní pruh mají uzavřený a zdržení také kolem 10 minut. D10 před Mladou Boleslaví ve směru od Prahy. Probíhá tam údržba a sekání trávy. Od 37. kilometru se popojíždí až na 41. a i tady. Je to zhruba na 10 minut. V Ostravě na Českobratrské stojí jeden pruh kvůli bouračce 2 osobáků. Na Českolipsku v Žandově v Nádražní ulici šetří policie havárku 2 osobních vozů. A pozor, Brno, Brno Ivanovice, Řečkovická ulice, je tam k řešení srážky osobáku a motorkáře, na místě už zasahuje rychlá. Víťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou jasno, maximální teploty dosáhnou 28 stupňů, v noci ale klesnou na 8, v údolích až k 5, zítra se zhruba o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Obhájkyně zlata Barbora Sejmanová zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Domátla v čase 1:57 minuty a byla nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále jí čeká dnes v podvečer. Boje o medaile kraulařsky svedou na 200 zítra večer. Fotbalisté Sparty v odvetě třetího předkola Ligy mistrů prohráli v Lyonu 0-3 a do soutěže nepostoupili. Oslabila je už v prvním poločase červená karta stopera Ševinského. Sparta se zahraje hlavní fázi Evropské ligy. Na dálnici D11 mezi Poděbrady a Zadskou začala největší letošní dálniční oprava v republice. Bude se tam měnit původní povrch z roku 1990 na skoro 15-kilometrovém úseku. Práce mají trvat do konce října. Denně tam projede kolem 40 tisíc vozidel. Proto je doprava zúžená na 2 pruhy v každém směru. Dnešní ráno bylo nezvykle chladné. Na několika místech v horských mrazových kotlinách teploty klesly pod nul. Nejnižší teplotu zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde ráno naměřili minus 2,8 stupně. Chladná rána potrvají do soboty. O víkendu se výrazně oteplí. Už dnes večer nás čeká částečně zatmění slunce. Měsíc zakryje 85 až 88% slunečního kotouče. Na východě republiky ale zapadne ještě před maximem. Půjde o nejvýraznější zatmění pozorované z České republiky až do roku 2075. Ukrajinský dronový útok poškodil petrochemický komplex největšího výrobce LPG v Rusku. Závod v Tobolsku byl po útoku odstaven. Podnik vyrábí asi 40% produkce zkapalněného ropného plynu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku na Rádiu B.
0: Rádio B. Bluzová dvanáctka.

Ano, správně jste poznali, tohle byli King Crimson na beatu, 2:45 odpoledne dneska, protože je 12. srpna, tak má svátek Klára. Všechny Klárky dneska mají svoje jmeniny, Klárek je velká spousta kolem nás, nezapomeňte na žádnou a popřejte jim. Je Mezinárodní den slonů, je Světový den vinylových desek, zrovna dneska je tedy den, kdybyste si nějaký vinyl, nějaké LPčko mohli pořídit, mohli koupit a následně třeba i večer koupit, anebo vůbec ne, můžete ten svátek samozřejmě ignorovat. Pokud máte doma tisíce LPček, tak proč si zrovna dneska na den vinylových desek kupovat další? Je Mezinárodní den mlékařů, všechny mlékaře zdravíme mlékařským pozdravem a doj. A pak je den prostředních dětí, což je velmi zvláštní svátek. Je to svátek pro ty děti, které jsou prostřední. Třeba my s bráchou jsme jenom dva, takže prostředního nenajdeme. Ale vy, co máte sourozence dva, tak tam ten prostřední je celkem jasný. Někdo z vás musí být ten, kdo se narodil jako druhý v pořadí a ten má právě dneska svátek. Vy, co máte sourozence tři, tak tam budete toho prostředního hledat taky blbě, to jste v pasti. U paterčat nebo u čtyř sourozenců vašich je to celkem jasné, že jo, ten třetí, když je vás pět, tak je ten prostřední. Můžete se do toho položit, jakýmkoliv způsobem potřebujete. Tohle jsou Beatles a Back in the USSR.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Slobili Rem Jam na beatu půl minuty před půl jednou odpoledne, za chviličku Janis Joplin, taky Vohnouti se svojí knihou 30 svíček na dortu, Guns N' Roses, ale to vše až po Beatoskopu s Petrem Šimáčkem.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeje Šimi. Samsung zřejmě chystá levné chytré hodinky Galaxy Aero. Nabídnout by měly až týdenní výdrž baterie a základní zdravotní funkce.
1: Beatoskop.
2: Alza uvedla dva herní počítače s předinstalovaným Linuxem, konkrétně distribucí Bazit. Modely Alza PC Gamebox Prima Elite využívají procesory a grafické karty AMD a zaujmou také skříní s dřevěnými prvky. Ceny výkonných strojů začínají na 42 tisících korunách.
1: Beatoskop.
2: České dráhy postupně nainstalují kamerový systém do 55 příměstských vlakových souprav City Elephant, které jezdí v Praze a ve středočeském kraji.
3: Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících, prevence kriminality a také omezení vandalismu. Náklady jsou téměř 88 milionů. Hradí je středočeský kraj jako objednatel dopravy, na jejímž financování se podílí také hlavní město. Honza Navrátil, Praha.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.
1: Radio.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 21. Natáčení Kundaly. Jaro 1998. Čte Honza.
2: Naše první album se jmenuje Kundala a natočili jsme ho v hostivaři u Zdeňka Šikýře. Tohle studio bylo a je dost vyhlášený zvlášť mezi rockovejma kapelama, protože Zdeněk má cit proto, aby ty nahrávky měly koule neboli tlačily, což jsme samozřejmě chtěli a potřebovali. Přinesli jsme si sebou ze zkušebny 10 poctivě nacvičených věcí a nasypali je tam za 3 týdny. Bylo jaro, venku hezky a tak jsme o pauzách seděli venku, kouřili a jedli čínský polívky. Ta první deska je jiná než všechny následující. Chtěli jsme hrát prostě jenom a pouze rychle. Báli jsme se udělat krok stranou, zkusit na chvíli přepnout zkreslený kytary na čistý nebo nějak zvolnit. Ta hudba byla odraz toho, co jsme do té doby celý život poslouchali. A to byly v podstatě jenom punkový, hardkorový a metalový kapely. No, a pak tady máme texty, kdy to, že jsou důležitou součástí hudby, jsme pochopili až o mnoho desek pozdějc. Protože jsme kdysi nenašli zpěváka, tak jsme si je museli psát sami a tím vznikla činnost navíc, se kterou se při vytváření kapely jaksi nepočítalo. Dělání textů nás nebavilo, radši jsme si hráli s melodiemi a taky nutný si přiznat, že na téhle naší první desce je kromě už zmíněných banánů spousta dalších vyložených hovadin a zvláštních kombinací slov, který často dohromady neznamenají vůbec nic. Jeden kritik to tenkrát okomentoval vtipně a trefně, že je škoda, že nespíváme anglicky, protože nám všichni rozumí. Začínalo to hnedka z kraje, kdy celou desku odpaluje písnička Kundala Rišavá, podle který se teda celá deska jmenuje. Když se nás někdo tenkrát zeptal, kdo to je ta Kundala Rišavá, říkali jsme, že thajská prostitutka, co má polskýho otce. Byla to tehdy dost průhledná lež. Prostě tam to slovo někdo plácnul a vlastně nás tenkrát ani nenapadlo, jak moc je ta písnička sprostá a že spousta lidí, pro který jsou třeba texty podstatný, uslyší zrovna tuhle věc jako první. Že si doma uvaří kafe, vloží zakoupený CDčko do přehrávače, zmáčknou play a ozve se...

Hrdinka jedný z dalších písní, Marie Kabrhelová, sice reálně žila. Byla to za socialismu předsedkyně Československého svazu žen a vlivná komunistka. Ale příběh vystavěný na jejím jménu s ní vůbec nesouvisí. Tedy doufejme, protože je v něm popsaná jako sadomasodomina.

z říše zvířat je písnička Osmák nejdegovatější. Ne úplně dobře se to vyslovuje. Osmák Degu je hlodavec a pár jich choval zemánek, dokonce se mu povedlo je rozmnožit, ale proč jsme je nechali v tom textu hrát Lego, to už teď nevíme a s pravděpodobností hraničí s jistotou jsme to nevěděli ani ten

Pak je tam třeba písnička Seno. Kdyby aspoň byla o hnusný marihuaně, který se někdy tak říká, ale žádnej dvojsmysl tam není. V textu se zpívá o království, kde král nutil jíst podaný seno a rozpoutal tím epidemie senírými.

0: Jestli se tenkrát nějaký náročný posluchač doposlouchal na konec naší první desky a doufal, že aspoň poslední písnička Hovadina nebude, no, tak doufal marně. Kundalu uzavírá písnička Plešatí pánové.
1: Plešatí pánové na hrázi postáli, říkají si, že nemají na to sandály. Dámy a pánové na břehu povstáli, říkají si nás, který problémy nepálí. Zívojí na břehu, nikdo zívojí na břehu.
0: Takže to byla malá ukázka z naší první kolekce písní, kterou jsme nahráli a přinesli ji na firmu. Tenkrát ještě doslova přinesli vypálenou na CDčku. No a na Sony vzniknul lehkej problém. Z čeho udělat single do rádií, když je to všechno, sakra, tak napálený a divný? Single do rádia tenkrát bylo a vlastně pořád je zaklínadlo, kolem kterého se podle některých lidí točí svět. Rádia byly tenkrát stejně konzervativní jako dneska, kdy vyžadujou stravitelnější songy, který posluchačům nenarušejí pohodu a takový na Kundale prostě nejsou. Nicméně deska byla hotová, takže se s tím už nedalo moc dělat. Šla do výroby a pak se na její vydání čekalo skoro půl roku. A mezitím jsme odehráli jako předkapela turné s Lucií.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Ale byly ještě Polís před 13. hodinou, tím před 13. myslím 4 minuty před 1 hodinou odpoledne. Jsou to taky 4 minuty před zprávami s Pepou Lábusem. Za okamžik tady Pepa bude ve studiu, aby přečetl zprávy po zprávách, potom Enter Sandman od Metallica, taky třeba Kings, budeme hrát Bruce Springsteena anebo Led Zeppelin.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí, že dálnice D8 od Prahy na Ústí mezi 11. a 15. kilometrem je zaseknutá. V části tohoto úseku mají levý jízdní pruh uzavřený silničáři a to zdržení je tam kolem 10 minut. Dálnice D1 z Prahy na Brno mezi 18. a 26. kilometrem je také kolona. Je to kvůli zúžení a zdržení přes 5 minut. A D10 před Mladou Boleslaví stojí od 37. až někam na 44. I tady je pro osobní auta zdržení přes 5 minut. Český Těšín, hlavní třída, pozor na bouračku dvou osobáků. V Jablonci nad Nisou v Mšenské ulici se srazila dvě osobní auta a v Brně v Jihlavské je bouračka dvou osobních aut, je tam vyteklý olej, pozor, klouže to.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů, v noci ale klesnou na 8, v údolích až 5. Zítra se zhruba o 2 stupně oteplí.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Dnešní zápas superpoháru UEFA v Salzburku nabídne tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou usilovat o obhajbu trofeje. Stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, kterým bude tentokrát Aston Villa. Utkání má výkop v 21 hodin. Senátoři se postavili proti omezení pravomocí prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací. Nově by tuto pravomoc měl získat podle vládní koalice ministr zahraničí. Ústavně právní výbor Senátu odmítl zákon o státních zaměstnancích i související normu, která návrh na omezení hlavy státu obsahuje. Vedení hlavního města opět vybralo v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo Agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Výsledek soutěže schválili městští radní. Tender se táhne od roku 2023 kvůli opakovaným rozhodnutím antimonopolního úřadu, který naposledy zrušil vyřazení nabídky POR ze soutěže. Rumunsko možná už zítra kvůli nízkému průtoku Dunaje uzavře druhý a poslední dosud fungující reaktor v jaderné elektrárně Cernavoda. Podle agentury Reuters o tom informoval provozovatel zařízení dodávajícího asi pětinu rumunské spotřeby elektřiny. Firma se na úplnou odstávku chystá už od konce července, kdy kvůli suchu vyřadila první z reaktorů. To byly zprávy, po nich si poslechněte Metaliku na Rádiu Beat.
1: Radio B. Classic rock.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Těm kleštím ještě tam schází LED lampa, že jo, slovy klasika, a nestrkejte mi ten drát do hlavy, ryba badis, jasná páka na beatu, 2 minuty a kousíček ještě k tomu před 1:30 odpoledne. Příští týden ve středu touhle dobou budeme v plném proudu býťácké pumpy, budeme v Měšťanském pivovaru v Turnově ve středu 19. mezi 11. a 17. tam odsud přímo z pivovaru budeme vysílat živě, přivezeme sebou mobilní studio, vy co dorazíte, můžete díky tomu poroučet muziku na vaše přání, která potom poletí do celé republiky. Kdo přijede, může si nechat nastříkat logo Rádia Beat na svůj automobil, vyfasovat spoustu dárků jak od nás, od rádia, tak i od pivovaru. Zažít velmi příjemné odpoledne, ale i část dopoledne, protože startujeme už v 11. Je to tradiční místo, spousta z vás se tam těší, i my se tam těšíme. Věřím tomu, že příští týden 19. v Měšťanském pivovaru v Turnově zažijeme býťáckou pumpu par excellence. Tohle jsou Slejdi, jenom proto, aby po nich mohl přijít Lou Reed. Taková je to dvojice.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jsme si dneska z Rolling Stones užili krásnou hodinu živáků. Ráno v létě jako živém jsme si hráli jejich vlastně živé album. Myslím si, že vy, co jste to slyšeli, tak mi dáte za pravdu, že živě Stouni stojí skutečně za to. Jako nápovědu na ten zítřejší živák, který stejně jako každý všední den, celé prázdniny, vždycky mezi 9. a 10. dopoledne si na beatu hrajeme, každý den nějaká jiná kapela, jiný interpret, ale vždy tedy živý koncert, tak jsem napovídal, že z britských ostrovů, odkud tedy pochází Rolling Stones, se zítra přesuneme zpátky k nám. Čeká nás koncert tedy nějaké české kapely. Nicméně zaříďte si to tak, ať jste u rádia včas, ať potom nemusíte pospíchat, abyste to stihli. A to byla třeba i další nápověda. Možná teda, že jste v tom to poznali. Zase teď snažím přemýšlím, zase tak těžký to nebylo. Za okamžik Lita Ford, Ozzy Osbourne, taky Lucie, anebo Pink Floyd.

0: Ono by se klidně dalo říct, no vidíte, ani to nebolelo, pěkně jsme si hvízdli krokus před 14. hodinou. Za chvilku tady bude řádit Pepa Lábus a hned po něm Jirka Rogl, který má dnes na starosti krom jiného i hodinu tupláků. První tuplák bude dneska se skupinou Status Quo.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí dálnice D8 od Prahy na Ústí mezi 9. a 15. kilometrem je plná. V části úseku mají levý jízdní pruh uzavřený silničáři. Zdržení je už kolem čtvrt hodiny. D10 před Mladou Boleslaví také stojí od 37. až na 44. kilometr. Tady je zdržení kolem 5 minut. D1 z Prahy na Brno u Ostrovačic na 179. kilometru se brzdí. Silný provoz je potom až do Brna a zdržení kolem 15 minut. Pozor na D35, 284. kilometr ve směru na Olomouc, je tam dopravní nehoda. Na pražském okruhu od letiště k D5 mezi 24. až 17. kilometrem je silný provoz zhruba na 10 minut ztráty. A pozor v Praze, v Ryšavého ulici je to kruhový objezd na Jižním městě, řeší se tam bouračka motorkáře. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude většinou jasno. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. V noci ale klesnou na 8, v údolích až k 5. Zítra se zhruba o 2 stupně oteplí.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovi vstoupily do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách výhrou 21-18, 22-20 nad další sourozeneckou dvojicí Švýcarskami Anouk a Zoe Veržejovými Depreovými. Zvítězila také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou. Naopak Kailinu Šefrová s Martinou Meixnerovou prohrály. Frekventovaná Kbelská ulice v Praze se po rekonstrukci plně otevře zítra podvečer, tedy zhruba o 2 dny dřív, než se předpokládalo. Práce začaly 2. července. Doprava v části Kbelské je při nich vedena v takzvaném virtuálním tunelu. Jsou tak zavřeny všechny sjezdy a je možné ve směru na D8 sjet jen na dálnici a do Letňan a v opačném směru pouze na Novopatskou. Dnes večer bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Většina lidí už ví, že dívat se přímo na slunce bez speciálních brýlí může vážně poškodit zrak. Podobné varování ale platí také pro fotografickou techniku. Přímé focení slunce bez odpovídajícího filtru může představovat riziko pro fotoaparát. Týká se to i kamer v mobilních telefonech. Za focení hrobů padlých vojáků hrozí v Rusku obvinění z vlastizrady. Tamní bezpečnostní složky tvrdí, že lidé fotografie předávají ukrajinským tajným službám nebo je prodávají. Ruská armáda přitom v posledních měsících utrpěla na bojišti těžké ztráty a počet nových vojenských hrobů rychle roste. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Ano, The Bubble a Paper Plane, to už byly první dvě písně naší hodiny tupláků. No a zazněly v podání Status Quo, nebo chcete-li, tak jak oni sami třeba na koncertech se uvádějí hezky po anglicku jako Status Quo, jak kdo zkrátka to má rád. Jak už bylo řečeno, zazněla jedna známější, to bych řekl, že byl tedy ten Paper Plane a The Bubble trošku méně frekventovanější píseň, a tak to bude teď až do 3. hodiny odpolední. No a pokračujeme kapelou, která vznikla roku 1964 v LA, původně pod jménem Jet Set, aby si pak změnila název na The Birds a Jsme doma. Je na svém vrcholu v polovině 60. let, patřili k jedné z nejvýznamnějších skupin té americké rockové muziky, byli průkopníky folk rocku, reggae rocku a prorazili cestu stylu country rocku, jak se tak nějak říkalo, přičemž jejich následovníky tím pádem byli například američtí Eagles. Začneme velkým hitem Turn, Turn, Turn a co vyberu do druhé nohy, to se nechte překvapit a ještě dodám, že i v tuto chvíli nebo v tuto chvíli už je tu spolu s vámi po té, co tedy Vejvodák odjel směrem na Plzeň, tak už je tu spolu s vámi ve studiu Rádia Beat Jirka Rogl.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu B.
3: No, my pokračujeme pěkně spolu se samotnou královnou, ano, přesně s tou, a jestliže úvodní kousek We Are The Champions vám a už vůbec ne sportovním fandům třeba nemusím představovat, možná ne každý si hned vybaví následující Sweet Lady, ano, Tus Alba a Night at the Opera, která je jednou z takových těch tvrdších a přímočařejších skladeb Queen, napsali Brian May, a za zdánlivě sladkým názvem se skrývá docela takový hořký příběh komplikovaného vztahu, ve kterém má žena svého partnera tak trochu, jak se říká, na vodítku, a mimochodem Roger Taylor ji považoval za jednu z nejnáročnějších, co se týče jeho bicích partů. No, schválně se do skladby Sweet Lady, té v tupláku druhé v pořadí, pořádně zaposlouchejte.

0: To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.
1: No a my si teď dáme nějakou tu krásně zhudebněnou poezii nezapomenutelného Václava Hraběte, jehož vztah k té takzvané moderní hudbě byl dán jeho příklonem k beatnické poezii, no a ty jeho básně a toho si nelze nevšimnout, jsou psány ve 12-taktovém rytmu blues. No a právě těmi svými básněmi po letech ovlivnil a oslovil především Vladimíra Mišíka, ano, a ten zhudebnil několik jeho textů, které se staly nesmrtelnými hity té československé rockové scény, no a nejznámější z nich je bezesporu ten s názvem Variace na renesanční téma. Thank you.

0: Ano, řekl mi doktor, to byla druhá píseň, kterou jsem vybral do tupláku od Vlády Mišíka a my se zase přesuneme do Spojeného království a nechce se ani věřit, že tamní kytarista, multiinstrumentalista, skladatel, producent a také příležitostný zpěvák Mike Oldfield letos v květnu oslavil již 73. narozeniny, nevím jak vy, ale já jsem ho stále tak nějak vnímal jako mladého muzikanta nebo mladšího, ale nicméně 70 let, to dneska už zase není žádný věk pro muzikanta, že jo, vemte si Micka Jaggera nebo vlastně zítra náš Michal Prokop, zrovna se mi zdá slaví 80, tak mu pěkně popřejeme. Ale až zítra tedy, teď tady máme toho Mikea Oldfielda, který tedy to v té muzice pojal tak nějak napříč žánry a tím pádem se nám hodí samozřejmě i do rádia Beat, takže vybírám skladbu Man on the Rock, takhle. Ta zazní jako druhá, no a teď si ho dáme společně s Rogerem Chapmanem, vám jistě dobře známé skladbě Shadow on the Wall.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
1: No, vydávky.
2: Pravidelná hodina tupláků na Rádiu Beat.
3: No a jak nám ta dnešní hodinka tupláků krásně plyne, blíží se nám pomalu 15. hodina a zase doprava, zprávy, pepilábuse a podobné fajnovosti a tak ještě na úplný závěr tu máme, když již ostřílenou a populárně, ale stále ještě poměrně mladou kapelu, kterou máme rádi i my tady na Beatu a vím, že ji máte rádi i vy a která stále sbírá jeden úspěch za druhým a její jméno je Greta Van Fleet a právě od ní tu mám dvojici písní Highway Tune a Mountain of the Sun.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ahoj Dan, chtěl bych nahlásit nehodu čerstvou na jižní spojce.
2: Ano, povídej.
1: Na jižní spojce směr Barandovský most, těsně před jezdem na Kačerov, jsou sobě asi tři auta v pravém pruhu, takže se to trošku zbržďuje a objíždí se to. Zatím tam není nikdo, začínají tam pobíhat akorát lidi ve vestách.
2: Dobře, děkujem, šťastnou cestu.
1: Taky, ahoj.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 8, v údolích až 5. A v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český reprezentant Tomas Järvinen zahájil 10. boj na mistrovství Evropy 5. místem běhu na 100 metrů. Zaběhl čas 10.82 sekundy. Willem Stránský je po úvodní disciplíně 7. a Ondřej Kopecký 18. Vede Švýcar Nino Portmann, který za čas 10.69 sekundy získal 931 bod. Účast v koalici ochotných pro Českou republiku znamená kromě lepšího mezinárodního postavení také přístup ke zkušenostem z války na Ukrajině. Zároveň otevírá příležitosti pro český biznis. Mezinárodní spoluprací se zvyšuje šance na zapojení do společných obranných projektů nebo do obnovy Ukrajiny po konci války. Na rozdíl od premiéra Babiše to přiznává ministerstvo obrany i další zasvěcení lidé, napsali to dnes Novinky.cz. Jako zjevně neopodstatněnou odmítl ústavní soud stížnost proti uvalení vazby, kterou podal jeden z obviněných z letošního žhářského útoku na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Po požáru, který způsobil škody za stovky milionů, zadržela policie 11 lidí. 8 z nich je ve vazbě v České republice, 3 zůstávají zadržení v Polsku. Nové stacionární kamery, které slovenské ministerstvo vnitra kupuje na měření rychlosti na silnicích, jsou s nejvyšší pravděpodobností ruské a za evropský produkt se jen vydávají, upozornil na to deník N. Ministerstvo následně rozhodlo o jejich odstranění. Na kamery už dřív upozorňovali politici z progresivního Slovenska. A je po zprávách, po nich si poslechněte Jet Hotel na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

to byly Deep Purple a Fools a předtím také Paul McCartney na rádiu Beat, kde je tu spolu s vámi chvíli před půl čtvrtou Jirka Rogl. Já připomenu, že je středa 12. srpna, svátek, že má Klára, tak máte nějakou tu Klárku ve svém okolí, nezapomeňte je popřát. No a když je středa a ještě k tomu 12., tak mě napadá, že přesně za týden 19. se bude konat ta naše beatová pumpa, a to tentokrát v Turnově, v tom Měšťanském pivovaru, takže o to větší důvod tam vyrazit, jak se píše na našem webu, kde se dozvíte víc, je tam i tedy nějaká mapa, abyste se tam snáze dostali, že si můžete dát alko i nealko, pivo, to už je na vás. A je tu i adresa na Lukách 669, tak kdybyste si to poslední číslo otočili, tak z toho máte ty krásný tři šestky. No a my tu jako přípravu máme právě třeba skladbu Road to Hell. No, Chris Rea.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

jsem si to tady ve studiu pěkně vošťavil, ani tahle muzika se nikdy neomrzí a navíc The Trooper, který právě dozněl, to není jenom jedna z nejslavnějších skladeb písní Iron Maiden, ale Steve Harris v ní vzal skutečnou událost z krymské války, katastrofální útok britské kavalerie u Balaklavy a vyprávěl jí očima vojáka, který se řítí vstříc jisté smrti. The Trooper je neodmyslitelně spojený i s maskotem Eddie v uniformě právě toho britského vojáka z krymské války, který mává britskou vlajkou. Autorem té ilustrace je věhlasný Derek Riggs a stejně to na koncertech v uniformě i s vlajkou, jež po dlouhá léta dělá i sám Bruce Dickinson. No a my si dáme Uriah Heep a ještě před nimi to bude Manfred Mann.

No a zatímco nám tady hrála tahle jedna z nejznámějších písní z té solové kariéry Roberta Planta, 29 Palms, tedy 29 Palms, přišla mi SMS-ka tohoto znění. Ahoj, hezký den, dneska je tomu 58 let, co měli první zkoušku Led Zeppelin v složení, které pak dlouho fungovalo, toto letí, čau dendy. No vidíš, to jsem ani takhle na den to nevěděl, ověřovat to nebudu, já ti věřím, dendy, že je to tak, ale je pravda tedy, že Led Zeppelin byla jedna z nejvýznamnějších, nejúspěšnějších, nejvlivnějších a nejzásadnějších kapel v historii té rockové muziky. Oni vlastně vznikli v roce 1968 původně pod názvem The New Yardbirds. No a jinak, když tedy dohrál ten Robert Plant solo, musíme říct, že je to rozhodně bezvadný chlap a právě tak se jmenuje i následující píseň naší skupiny jménem Vltava. Bezvadnej chlap.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Začneme u Hradce Králové, kde na silnici I33 v katastru Předměřic nad Labem došlo k dopravní nehodě se zraněním a v místě zasahují složky IZS, takže řidiči by měli být připraveni na možné komplikace. Na D1 směrem k nám do Prahy se mezi 200 a 196 kilometrem tvoří kolona, zdržení tedy čeká řidiče i na opačné straně dálnice a tam ve směru na Brno kolem 350 6. kilometru je provoz velice silný. Další fronta se natahuje na D8 směrem k německým hranicím a to mezi 55 a 58 kilometrem. D11 ve směru na Prahu, tak tam mezi 27 a 26 kilometrem, takže je taktéž silný provoz a podobná situace je i na Pražském okruhu, kde se mezi 1,80 a 2,80 kilometrem ve směru na Ruzini a dále na D7 doprava zpomaluje zhruba v kilometrovém úseku. No a ještě jednou na D1 koukneme a tam směrem na Ostravu mezi 298 a 301 kilometrem pak probíhají práce údržby, uzavřený odstavní pruh, kde se čistí svislé dopravní značky a toto omezení je zde plánováno do 16:30 odpoledne. Býťáci, zděte prosím opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 8, v údolích až k 5. A v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Jablonce zítra nastoupí v Rize proti RFS k odvetě třetího předkola konferenční ligy. Jejich cílem je stvrdit postup a udělat druhý ze tří kroků na cestě do hlavní fáze soutěže. Proti lídrovi lotyšské ligy budou hájit náskok 2-0 z úvodního domácího duelu a dovolit si tak mohou i porážku o jednu branku. Rod Stewart z důvodu operace srdce zrušil závěrečnou část svého koncertního turné ve Spojených státech. Mezi zrušenými koncerty 81letého zpěváka je několik plánovaných vystoupení v Las Vegas. Podle vlastního vyjádření se ale už teď cítí lépe a v současné rekonvalescenci bude nabírat síly před návratem na koncertní pódia. Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem, který byl zprovozněn před 90 lety, bude trvat déle, než bylo v plánu. Původně měl být po rozsáhlé opravě pro řidiče znovu otevřen na konci letošního roku. Kvůli nespecifikovaným technickým problémům byl termín posunut. O změnách prý bude veřejnost informována nejpozději do konce srpna. Německá vláda dnes schválila reformu zpravodajských služeb. Cílem je posílit jejich pravomoci tváří v tvář hybridním hrozbám. Poprvé mají mít například možnost proti nebezpečí i aktivně zasahovat. Podle ministra vnitra Dobrinta reaguje návrh zákona na zvýšené ohrožení Německa. O reformě budou ještě hlasovat poslanci spolkového sněmu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
1: Radio Beat. Classic Rock.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

Nazaret nám ještě doznívají na Beatu. Já bych vás rád pozval na náš web radiobeat.cz, kde můžete již od předvčerejška, a to až do 16.8., tedy do neděle, do 23:59, tedy téměř do půlnoci, hlasovat o půlnoční album, a tentokrát je tam tím pojítkem písmeno A, a právě od něj začínají názvy tuzemských kapel napříč žánry. No a nutno říct, že mezi tím posledním místem a prvním není zas až tak propastný rozdíl, na tom tedy zatím posledním, ale ne úplně tak nejhorším místem je Náš alkohol s úsměvem se pije líp, se jmenuje to jejich album. Hned před nimi o 36 hlasů víc má plzeňská Alice a jejich tedy eponymní debut, ten se jmenuje Je debut, takže je to zkrátka album jménem Alice. Pořádný blues, to je kapela, která se tedy umístila předtím, a není to název té kapely, ale desky. Název kapely je ASPM, tedy Amatérské sdružení profesionálních muzikantů. Jistě víte, co se za ním skrývá. Alžběta, tak ta už je na tom dost dobře, ta má šanci to dohnat, tak pokud jste fanoušky téhle kapely s úžasnou bubenicí, tak můžete hlasovat pro jejich album Kouzelník. Abraxas a Box, tak to už je předposlední příčka a tam bych to viděl, že by klidně mohlo tohle i mé oblíbené album dotáhnout. Zatím jedničku již je Arakain a jeho tedy opravdu debut The Trash, takže hlasujte na našem webu. Chcete-li teda si poslechnout vaše oblíbené album nebo aspoň pomoct některému z těch interpretů, no a my si teď nedáme ani Arakain, ani Abraxas, ani Alžbětu, ale 100.

Mixtures, bridge. Colors.

0: Tak to byl Pink Floyd a od nich krásný a vám z vysílání rády a být dobře známý kousek jménem Learning to Fly. Druhá, nebo chcete-li první zpívaná skladba z alba a Momentary Lapse of Reason, vydaného v roce 1987, ano, bude mít výročí příští rok desky, kterou jsme si my, tuzemští fanoušci, jak si tak vzpomínám, podle toho obalu překřtili na postele. Ono je totiž na přebalu toho alba skutečně vyobrazeno 700 nemocničních postelí na pláži v jeho západní Anglii, přičemž nejde o fotomontáž. Všechny ty železné postele byly přivezeny z Londýna, kdy ta jejich cesta trvala víc jak 3 hodiny a během 2 dnů byly postupně rozmístěny tak, jak je to právě vidět na tom obalu. Za chvíli si dáme Foreigner a ještě před nimi AC/DC.
1: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
2: Prosím vás, vy jste cukrárna?
3: Ne, autoservis.
2: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
3: Povídám, že jsme...
2: Indiánka, rychle.
3: No, jak chceš. 20 korun.
2: Cože?
4: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
2: Větrník.
4: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
2: Větrník. A je čerstvý?
4: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

Tak to byli Foreigner, krásně naživo. Vzpomínám, že kdysi zpívávala tuhle píseň taky naše Jitka Zelenková, tam měla text Bez lásky láska není, vždyť my všichni jsme stejní. No a stejně to bude i vypadat i dnes večer, ve večeru živáků, bez lupenu v kotli, kde budou znít samé právě živé nahrávky těch nejlepších kousků. No a to můžete velice, velice ovlivnit i vy, protože se hraje téměř vše jen a pouze na vaše přání. Musí samozřejmě ta vaše oblíbená skladba, třeba i z oblíbené konkrétní desky, existovat v té živé podobě, musí tak být kapelou nahrána. Vemte si třeba Beatles, celou téměř polovinu své kariéry už nekoncertovali, takže tam třeba spousta těch písní nikdy naživo nezazněla, ale tak vy už to znáte, vy jste moudří, chytří býťáci, důležité je klidně už teď pište Otovi, který to bude dnes s vámi večer, ty svoje tipy a přání a buď jako SMSky na číslo 720 001 222, můžete i přes tu naší mobilní appku, případně na mail studio@radiobeat.cz. No a už nějakou dobu to děláme tak, že můžete klidně i volat Otovi živě a to svoje přání mu přímo sdělit do ouška, to tedy na číslo 210 32 33 34. No a já to, co mu pošlete už teď do té osmé, tak já mu to tady označím, aby to viděl, a on to pak přečte a pustí vám právě vámi vybranou muziku. No a může to být třeba Alice Cooper, kterého si teď dáme, ovšem ne v živé, ani ne v mrtvé, ale zkrátka ve studiové nahrávce.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: vaše žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor Pepe?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat. Beatáci na čtyřech kolech.
4: No a pozor, teď na Vysočině ve Svratce na Žďársku v ulici Palackého se střetla dodávka s osobákem, při nehodě došlo bohužel ke zranění a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhají záchranné a vyprošťovací práce a tím pádem je jeden jízdní pruh uzavřený. Nehoda dvou osobáků komplikuje též provoz na silnici druhé třídy číslo 187 u Kolínce na Klatovsku. Nehoda je bez zásahu záchranářů. Místem se projíždí kyvadlově a na vozovce se pohybují osoby, takže tady rozhodně nohu z plynu. Kolony se tvoří na D11 směrem na Hradec Králové a to mezi 26. a 30. kilometrem. Pokud tudy právě míříte, připravte se na pomalejší průjezd a pozor taktéž na D10 směrem na Turnov mezi 40. a 45. kilometrem. V tomto úseku probíhají práce na silnici, jede tudy pomalu vozidlo údržby a pravý jízdní pruh je tak uzavřený. Omezení je naplánované, pozor, až do 5. hodiny raní. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
3: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 8, v údolích až 5 a v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Velmi těžký úkol čeká v zítřejší odvětě třetího předkola Evropské ligy na fotbalisty Hradce Králové. Na hřišti istanbulského Bešiktaše se po úvodní domácí prohře 0-1 z minulého týdne pokusí o obrat. Pokud by se jim to povedlo, zajistili by si podzimní start v pohárech. V opačném případě přejdou do posledního předkola konferenční ligy. Zápas má výkop v 19 hodin. Do České republiky přijde v příštích dnech víc než 10 000 balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení jsou už přístupná v lékárnách. Další dodávky jsou zajištěné i na podzim. Jeden z výrobců léku přerušil dodávky k nám loni na podzim, další letos v červnu. U Třeboně na silnici mezi Třeboní a Starou Hlínou havaroval dnes odpoledne autobus. Vůz narazil do stromu. K havárii letěl vrtulník záchranářů. Řekli to mluvčí policie Jiří Macner a mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra. Přesný počet zraněných zatím neuvedli. Na západě Turecka se dnes při cvičném letu zřídilo bojové letadlo F-16. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany, které tak potvrdilo předchozí informace médií. Dodalo, že se pilot katapultoval a přežil. Příčiny události se vyšetřují. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

10 minut po 17. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že dnes je středa 12. srpna roku 2026, no a 12. srpen, to je víťáci 224. den roku podle gregoriánského kalendáře a do konce roku nám tak zbývá 141 dní. V roce 1881, v toto datum, tedy 12. srpna, Pražské národní divadlo bylo 2 měsíce po slavnostním otevření poničeno požárem. Ano, právě na dnešek připadá tohle smutné výročí. 12. srpna roku 1919 bylo ale oproti tomu v Ostravě otevřeno Národní divadlo Moravskoslezské. V Americe, tedy ve Spojených státech, bylo roku 1833, taktéž 12. srpna, založeno americké město Chicago a 12. srpna roku 1949 byla schválena Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války. No a to, kdo dnes slaví nebo by slavil narozeniny, si řekneme třeba zase za chvíli, no a nebo mi klidně napište, jestli je třeba neslavíte právě vy, anebo někdo z vašich blízkých.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky. Weekend

0: Keep the Faith a Bon Jovi, to byla další muzika tady na beatu. No a z téhle hodině ještě čekají třeba menšinové sporty a také spousta muziky, třeba taková Tesla, Beatles, anebo náš vysací zámek. No ale nejdřív spolu s vámi zase koukneme na ty naše cesty, silnice a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A přes apku nám napsal Víťák Valda, nehoda autobusu na výjezdu z Třeboně na Jindřichu v Hradec, před obcí Nová Hlína zasahuje HZS, PČR, to řídí kivadlově, tvoří se kolona, Jerry stejnou cestou, tedy taktéž přes apku píše ahoj, Brno Líšeň Ochoz u Brna, 373, omezení provozu, plechy, brždění do krátkých kolon, piškoti, pokračujeme vážnější událostí je v České Třebové na silnici I14 v ulici Moravská došlo k dopravní nehodě, při které je nutné vyproštění osob. Řidiči by v tomto místě tedy měli počítat s komplikacemi. Nehoda dvou osobáků se přihodila také na silnici číslo 23 u Jindřichova Hradce a to se mi zdá, že nám hlásil Valda. V každém případě i zde velký pozor a zdržení si připravte na Pražském okruhu, tedy na D0 ve směru od Ruzině na D7 je mezi 1,80 a 82. kilometrem silný provoz a kolona se táhne přibližně 1 kilometr. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
6: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Menšinové sporty na Rádiu Beat.
7: Závod mezinárodního mistrovství republiky ve flattracku ve Slaném v hlavní třídě FT1 ovládl lídr šampionátu Ondřej Svědík. Druhý skončil Janoušek a třetí Pojkr. Ve třídě FT Classics zvítězil Němec Altus. Další závod se pojede 19. září ve Svitavách. Bike trialisté Zdeněk Koubek a William Todd se stali mistry světa. První jmenovaný vyhrál kategorii do 14 let, v níž byl třetí Čech Pepa Burianek. Todd ovládl kategorii Class 2. Do 16 let získal bronz Matyáš Burianek a stříbro Slovák Tomáš Korec. Čeští triatlonisté zaznamenali na světových univerzitních hrách ve švýcarském Nyonu kvalitní výsledky. Heidi Juránková obsadila v individuálním závodě 5. místo a Filip Michálek skončil 10. Česká smíšená štafeta dlouho bojovala o medaily a nakonec vybojovala 5. příčku. Windsurfař František Burda získal bronz na mistrovství světa mládeže a juniorů ve třídě IQ Foil ve španělské Costa Bravě. V kategorii chlapců do 17 let postoupil z 3. místa do semifinále, vyhrál ho a ve finále si dojel pro historickou medaili českého mládežnického windsurfingu. Vodácké závody pod Lipnem od 21. do 23. srpna budou. Problém není ani pokles hladiny přehrady. Voda se totiž během závodu pouze jinak rozloží v čase. Celkové množství odtékající z nádrže se nezvyšuje. To byly středeční sporty.
1: Rádio Beat.

Tak to byly Beatles, který chlení někdy dost a trochu toho seržanta Pepře na okořenění a toho našeho krásného odpoledne na Beatu. No a my honem spěcháme do kalifornského Sacramenta, kde se na začátku 80. let zrodila skupina s pronašincem, možná trochu neobvyklým a možná i zavádějícím názvem Tesla, ale já myslím, že milovníci melodického hard rocku vědí a my si právě od Tesly dáme krásný kousek jménem Save That Godness.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: to byli Deep Purple a Stormbringer na beatu a o tom, jak je tahle skladba výjimečná a zásadní, svědčí je fakt, že až donedávna ji na svých koncertech zpívali David Coverdale se svými Whitesnake, no a zároveň Glenn Hughes, tehdejší basista a druhý hlas téhle kapely. Ovšem v souvislosti s tím bych vás teď rád pozval na náš web radiobeat.cz, kde se dozvíte takovou poměrně smutnou zprávu, že Glenn Hughes bohužel musí skončit s koncertováním. Ano, tahle jedna z nejvýraznějších osobností světového hard rocku oznámila konec své koncertní kariéry. Ano, Glenn Hughes zveřejnil, že na doporučení lékařů ukončuje koncertování i turné a důvodem jsou vážné zdravotní komplikace, kvůli nímž musí podstoupit další operaci srdce. Ano, Glennovi bylo teď, nebo v srpnu, teď mu je 75, což je už věk jako úctyhodný a je fakt, že až donedávna mu to zpívalo úžasně. Lec, který mladík by mu mohl závidět, tady koukám naproti mě Pepovi Lábusovi, to taky líto, že už tuhle skladbu naživo od Glenna ani od Whitesnake neuslyší, no ale já ho nechám ještě doladit si trošku zprávy a spolu s vámi jukneme zase na dopravu.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Silnice 23 mezi Náměští nad Oslavou a Třebíčí je u Studence uzavřena, a to z důvodu velkého požáru. Pozor tam, víťáci. V Brně, v ulici Svatoplukova, se srazily dodávka, osobák a zábradlí. Taktéž pozor. No a nehoda dvou osobáků, která se bohužel neobešla bez zranění, se nám udála na silnici 22 u Vodňan na Strakonicku. Mám tu ještě jeden aktuální a váš vzkaz z té naší mobilní apky.
2: Ahoj, chtěl bych nahlásit, že v ulici v Hlešovičkách, když se jede z Letňan směrem dolů do centra, tak na příjezdu, kde začíná 50, tak se tam zrovna teďko dva stukly, jeden to nedobrzdil a je tam čerstvá nehoda. Celý kopec stojí dolů a jeden pán to prostě nedobrzdil a přesně auta vedle mě se stukly. Takže asi tady bude pak ještě větší komplikace, protože ta rána byla docela velká.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio Beat.
1: Časopis Classic Rock, legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonu i své solové kapele. Už ve čtvrtek v Trafikách.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně jasno. Maximální teploty dosáhnou 30 stupňů. V noci na zítřek ale klesnou na 8, v údolích až k 5. A v kotlinách bude ještě výrazně chladněji.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Dnešní zápas superpoháru UEFA v Salzburku nabídne tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. Fotbalisté Paris Saint-Germain budou usilovat o obhajobu trofeje. Stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, kterým bude tentokrát Aston Villa. Utkání má výkop ve 21 hodin. Od středy 5. srpna platí v celé Evropské unii, a tedy i v České republice, stopka pro ukrajinské muže v bojeschopném věku. Ti musí prokázat, že v rodné zemi splnili své vojenské povinnosti a mohli vycestovat ze země, jinak u nás nedostanou dočasnou ochranu. Přestože nové pravidlo platí jen krátce, ministerstvo vnitra už kvůli němu v desítkách případů ochranu neudělilo. Úřad vlády chystá změny ve fungování vládních rad, reviduje teď statuty všech poradních sborů kabinetu. Pozměnit by se mělo i jmenování členů z rad odbornic a odborníků. Nově by je měla jmenovat celá vláda. Některé expertky a experti, kteří už v radě vlády jsou, dostali žádost o předložení profesních životopisů. Pak by je měl dostat kabinet. Dosud podle statutu navrhovali své odborné zástupce do rad různé organizace. Členy jmenoval předseda nebo předsedkyně rady. Ruské ministerstvo obrany prohlásilo, že jeho jednotky úspěšně dobyly vesnici Ščerbaky v Kavcharkovské oblasti. Ta ale zanikla už v roce 1997, kdy byla kvůli vylidnění vyřazena z evidence. Podle ukrajinského centra pro boj proti dezinformacím tak ruské ministerstvo prezentovalo údajné obsazení neexistujícího sídla jako další postup svých jednotek. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

0: Muzika Yardbirds, která právě dozněla, už byla první z trojice písní pravidelné každovšednodenní podvečerní kratochvíle, nazvané stručně a jednoduše Six O'Clock Rock. No a když jsem řekl trojice, doplníme jménem Percy Sledge, no a spočineme pak v Liverpoolu, a to ve třetí skladbě jménem Good Golly Miss Molly spolu s tamními a zvlášť v 60. letech nesmírně populárními The Swingin' Blue Jeans.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádiu.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

tuto chvíli 11 minut po 18. hodině už, nebo je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogal. A když jsem v závěru té uplynulé hodiny zval v souvislosti s Deep Purple na ten náš beatácký web radiobeat.cz, nechal jsem si v záluze pro tuhle chvíli ještě jednu, a to tedy velice zásadní zprávu týkající se právě téhle oblíbené hardrockové kapely. A představte si to, Richie Blackmore oznámil během živého vysílání na Instagramu se svou manželkou Candice Night něco zcela nečekaného. Ano, právě dnes, 12. srpna, v Jones Beach Theatre ve státě New York,

Jelen podle něj nápad přijal a po konzultaci s ostatními členy kapely dostal Blackmore zelenou. Více o tom dočtete právě na tom webu, no ale protože Deep Purple jsme hráli před chvílí, tak teď si dáme pro změnu Led Zeppelin.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Tak to byly Thin Lizzy na rádiu Beat a teď mě zrovna napadá, že jenom já mám doma dva krásné živáky od téhle kapely, teď vlastně mě dochází, že tři dokonce, takže to je třeba jeden takový tip na to, co byste mohli napsat právě za svoje přání. Otovi dnes do večera živáků, do toho, který se jmenuje Bez lupenu v kotli, a pište klidně už teď a celou dobu, vlastně za pár minut, za půl hodinky přijde doktor Pečený a bude tady poslouchat písničky, co mu bude pouštět Petr Korál, a nechci říct vyloženě hádat, ale bude se k něm vyjadřovat, případně poznávat, takže myslím, že se máte na co těšit, já sám si to tady rád poslechnu. No ale ještě předtím, než se dostaneme k těmhle pořadům, tak tu máme třeba za malou chvíli Beatoskop, také Vohnouti nám přečtou kus své knížky, no a předtím zase spolu s vámi jukneme na ty naše silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a tady mi koukám, píšete, že na D10 mezi 37 a 40 kilometrem ve směru na Turnov se nám tvoří nemalé kolony. Z D1 zase píšete, a tam je to kilometr 10,5 ve směru na Brno, tam máme ťukanec dvou osobáků, takže velký pozor tam. A teď ještě z Nákla, a tam já to zrovna znám, to je na Olomoucku, tam mám kus rodiny, tak přímo tam na silnici 635 tedy se nám udála nehoda, velice nepříjemná, motorky s osobákem, a jsou na místě tedy všechny složky IZS a probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce, takže je tam jeden jízdní pruh uzavřen. A ještě koukneme na D0, tedy na okruh tady, a tam je to 62. až 63. kilometr, a tedy ve směru k D1, a tam tedy je silný provoz a zase se tam tvoří kolony. Býťáci, jezděte prosím opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
1: Býtoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
3: Hezkou středu vám přeje Šimi. Samsung zřejmě chystá levné chytré hodinky Galaxy Aero. Nabídnout by měly až týdenní výdrž baterie a základní zdravotní funkce.
1: Býtoskop.
3: Alza uvedla dva herní počítače s předinstalovaným Linuxem, konkrétně distribucí Bazit. Modely Alza PC Gamebox Prima Elite využívají procesory a grafické karty AMD a zaujmou také skříní s dřevěnými prvky. Ceny výkonných strojů začínají na 42 tisících korunách.
1: Býtoskop.
3: České dráhy postupně nainstalují kamerový systém do 55 příměstských vlakových souprav City Elephant, které jezdí v Praze a ve Středočeském kraji.
4: Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících, prevence kriminality a také omezení vandalismu. Náklady jsou téměř 88 milionů. Hradí je Středočeský kraj jako objednatel dopravy, na jejímž financování se podílí také hlavní město. Honza Navrátil, Praha.
3: Středeční Býtoskop tímto končí.
1: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 22. Lucie. Léto roku 1998. Čte Matěj.
2: Na podzim roku 1997 si nás Lucie vzala jako předkapelu na jejich předvánoční večírek v Praze v Lucerně. Údajně proto, že nás slyšel Robert Kodym v nějakém skate shopu, kde si byl koupit boty. Následovně jsme od nich v šatně dostali nabídku, abychom jim předskočili příští léto na turné k jejich desetiletýmu výročí. Pro nás, jako pro začínající kapelu, co má za sebou pár koncertů, to byla takřka neskutečná nabídka z oblasti sci-fi. Lucie byla tehdy v největším laufu, hrála jenom několik málo koncertů ročně, víc nebylo potřeba, protože měla vždycky plný stadion. Předskakovat týhle kapele znamenalo, že si tě poslechnou 10 000 lidí, což je pro začátečníky z hlediska marketingu nedocenitelná věc. No, přišlo nám, že se k němu moc nehodíme a že nás lidi asi vypískají. Takový byly zhruba pocity, se kterýma jsme se na začátku léta i s nástrojema dostavili do plzeňského areálu Lochotín. Uviděli jsme velký prostor, aparát až do nebe a mraky kmitajícího personálu. Pozdravili jsme se s Lucií a říkali si, zda i my ještě budeme vůbec hrát za 10 let. Prostě jsme moc nechápali, jak to někdo může tak dlouho vydržet. Těch koncertů měla Lucie asi 10, konaly se ve velkých městech na stadionech a ve sportovních halách za podpory toho nejlepšího zvuku a světelného parku, jaký bylo možný u nás v té době zajistit. Byla to prostě hudební událost sezóny. Rekordní účast padla v Hradci Králové, kam dorazilo 22 000 lidí a to už byl pořádnej kotel. A my jsme si to užívali. Zahráli jsme s větším či menším úspěchem svůj krátkej set holkám, který pod pódiem čekali na Lucii a po hraní kalili vzadu v backstage, anebo šli mezi lidi sledovat koncert hlavních hvězd. Protože to byla velká událost, tak na těch koncertech stáli mezi lidma samozřejmě i hudební žurnalisti, kteří se o nás občas ve svých časopisech zmínili. Konec konců můžeme si kousek přečíst. Jestli lze v souvislosti s předskokany Vohnout šermovat slovem příjemný, je skutečně mimořádně diskutabilní. Pokud půjdeme k podstatě věci, pak tahle partička je vlastně taková instrumentálně jistější a i o trochu nápaditější alkohol. Bohužel ale jen o trochu. Křečovitě veselý, místy výrazně přihlouplé texty, jestli něco obdivuju, tak je to schopnost jejich manažera, který tak zoufale průměrnou kapelu dokázal protlačit nejen před Lucy, ale i další lukrativní posty jako loňský ET Jam a předskakování Reef. Sluší se podotknout, že už od úvodní písně o Kundale Ryšavé, kdy zprostý nejsem já, ale ti umělci, sklízeli Vohnout jisté ovace, nicméně důvod mi opravdu uniká. Takže tak, na šňůru s Lucií vzpomínáme jenom v tom nejlepším. Byla to ta největší možná koncertní zkušenost, která šla v té době u nás získat. Hledisko marketingu nás moc nezajímalo, viděli a zažili jsme spoustu nových věcí, což bylo to podstatné.

Tak to bylo slíbené čtení z té ohnoutí knihy na pokračování a jako náš šup i písnička, která ho pěkně jako vždy okolorovala. Nevím, jak vás být, a celé mě tohle čtení náramně baví. Já schválně si to neposlouchám dopředu, ale takhle spolu s vámi, ať se mám vždycky na co těšit. Vím, že někteří z vás upřednostňujete, preferujete ty pravé papírové vonavé knihy, tak dobrou zprávou budiš, že i tahle kniha se dá normálně koupit v knihkupectví nebo si ji někde objednat na e-shopu, to není vůbec žádný problém. No a koukám, tady naproti mě už se chystá Petr Korál a také doktor Petr Pečený, zpěvák skupiny Doktor PP, mává tady na mě, no tak je za chvíli pustíme tady k těm strojům, k Máně, a jsem sám zvědav, jak to Petrovi půjde, to hádání, určování písní. Musím vás jinak pochválit, že už pilně píšete o tovi do Večera živáků a vidím tu samá zajímavá přání, tak myslím, že dneska určitě ten lupen, ten tedy bez lupenu v kotli, ten večer bude určitě stát za to. No a doufám, že se teďka, že vás nesklamu ani já muzikou, kterou jsem pro tuhle chvíli vybral. Mám tu totiž samotného Phila Collinse a nádhernou věc jménem In the Air Tonight.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Korál.
1: Příjemný večer vám od mikrofonu přeje Petr Korál. Začínají další srpnové uši a já tady vítám mého dlouholetého kamaráda.
2: A spolužáka.
1: Spolužáka také, ano, z jedné nejmenované fakulty. A především dneska je tady jako zpěvák skupiny Dr. PP Petr Pečený.
2: Ahoj, Petře. Ahoj, děkuju.
1: Tak ty jsi v uších už také byl, takže víš, o čem jsou, nemusím ti vysvětlovat v úvozovkách pravidla.
2: Snad si to ještě pamatuju.
1: A zákonitosti a zákony uší, tak pojďme rovnou na první pecku.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Za námi první věc dnešních uší, jejíž hostem je Petr Pečený z kapely Dr. Pepe. Co to bylo a jak, ale jak to na tebe působí?
2: To byla má oblíbená, strašně oblíbená kapela, protože ty jsi taky západoček přece,
1: no,
2: ne? No, no tak. Takže tohle byla strašně, to jsou Kanaďani, BTO, Bachmann Overdrive, a já jsem začínal vlastně na zábavách někdy hrát s první kapelou někdy od 16 a každá kapela, která hrála zábavy, tak ty bachmany musela, tohle je koktavá takzvaná, že
1: ano,
2: no?
1: Je to tak.
2: Ale na to jsme si, to je těžký zpívání, my jsme hráli, tu hrála krásně Galaxie, to si pamatuju, ale my jsme hráli třeba Hey You, asi tři písničky jsme od nich hráli, Bachmany mám do dneška strašně rád.
1: Mm-hmm. Tak budu ti střídavě pouštět i domácí záležitosti, tak první je právě tady.

0: Zkratka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Za námi první domácí věc, celkově druhá píseň dnešních uší s Petrem Pečeným. Máš slovo.
2: A tak tohle zase jsou kamarádi letití, dokonce s námi, s nima, to je Harley, že jo?
1: Jo. No.
2: Takže jednak s nima hraje můj výborný kamarád a náš bývalý kytarista Hofík, s kterým ten jeho neocenitelný humor, jako jsem šťastný, že jsme spolu dost let hráli, protože s ním je neskutečná sranda, ale samozřejmě další můj velký kamarád je Tonda Rauer a jsem hrozně rád, že jednak je mám, jako léta jsme jako pravidelně, já mám festival Beránská, takže oni tam pravidelně hrajou a hrozně jim přeju, jak se jim daří, protože si to zaslouží.
1: Já myslím, že není co dodat. Prostě Haraway, to byla loňská novinka z kompilace ke 30 rokům kapely. A já myslím, že je čas se vydat zase někam za humna. A nebudu samozřejmě říkat k čemu, ale předpokládám, že to asi snadno identifikuješ. Pojďme na to.

0: Počúvate Rádia Beat a Petr Korál.
1: Vypjatý vokál a strojící kytarové riffy, já myslím, že příznačné rysy pro jednu kapelu, kterou teď poslouchal Petr Pečený, a já jsem si byl jistý, že to poznal, no tak co to bylo a hlavně, jak se ti to líbilo?
2: Jsi na mě hodnej. Tyhle ty taky, to je další moje velká láska. Jsem rád, že jsem viděl, myslím, dva koncerty, které byly fakt skvělý. Samozřejmě, že to je zase moje zábava, a my jsme, co si pamatuju, hráli Highway to Hell. A to je taky prostě jednak parádní show, skvělý show, vždycky mě baví, když ty show jsou vždycky, že dostaneš to, co čekáš. No a myslím si, že je to strašně nadčasový. Jsem rád, že tyhle člověk v určitém věku, já třeba teď letos jsem si to uvědomil na Benátsky, jak jsme se tam potkali se spoustou mých kamarádů, kteří jsou v nějakém věku, ať už je to Lucie, byl tam Jirka Macháček, byly tam Činasky, a ty věci jsou, čím člověk, nebo třeba Mňága, a vlastně ty věci, čím je člověk starší, jak si uvědomuje, jak jsou nadčasový, jak prostě pořád fungujou na strašně široký spektrum lidí, jako na mladý lidi, protože prostě ty věci jsou strašně dobrý a mají, je to nějaký poselství, který tím tou dobou té slávy vlastně, bych řekl, skoro jde pořád, jako rozhodně to není vyčpělý a je to čím dál, myslím si, že čím dál lepší a je prostě lidi nejvíc ocení, nebo fanoušci, prostě se pozná se to o tom, že ty lidi to pořád chtějí, že lidi nejsou hloupí, to je strašně prostě, fanoušku je potřeba si vážit, protože oni rozhodují o tom, kde seš a co seš a právě jestli vůbec má smysl tu muziku dělat, a tady u těch věcí se ukazuje, že prostě je to skvělý.
1: Já tě ještě musím poprosit o jednu věc, abych ukojil vášně některých puntičkářů posluchačů, no. Protože ono to asi každému došlo, co jsme to poslouchali, ale nezaznělo to jméno.
2: Ježiš, to ti neřeknu, protože mě se ty písničky trošku...
1: Ne, já nemyslím jméno písnička, jméno té kapely.
2: Jo, já jsem neřekl kapelu.
1: Ty jsi neřekl kapelu.
2: Ježiš Maria, já jsem neřekl AC/DC.
1: Neřekl, je to tak.
2: Já neřekl AC/DC.
1: Písnička byla Safe in New York City.
2: No, jo, jo.
1: A bylo to z desky Steve April Ape z roku 2000, tak to pro ty archiváře.
2: Já jsem to bral, to se omlouvám, ale mně to přišlo tak jasný, že jak jsem si to užil celou tu skladbu, že... No jo, no, člověče, dobrý, tak to se omlouvám. AC/DC. AC Blesk, jak to bylo? AC Blesk DC, že?
1: Přesně, ano, tak. Ano. Pojďme dál.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Posloucháte Uši, jejich hostem dneska je Petr Pečený, frontman kapely Dr. Pepe. A já opět prosím o zhodnocení.
2: Já si typnu. Já si myslím, já věřím, že jsou to Pestaloci.
1: No jo.
2: Jasně. Ale něco novýho.
1: No, z prozatím jako posledního alba.
2: Posledního alba.
1: Nekonečná jízda, ale ono už je to taky 12 let.
2: Jo, ale já jsem vlastně, ty víš, proč to, protože my jsme vlastně s kytaristou, Luboš Grossman, kytarista Pestaloci, se mnou vlastně zakládal, za prvým jsme spolu hráli v zábavové kapele, pak jsme se chvilku jako, já jsem šel na vojnu a nějak se to celý, takže jsme nehráli a pak vlastně Luboš přišel s tím, že obnovíme, že budeme hrát zase spolu, ještě tehdy tam byl ještě Jonatán Anderle, taky z Pestaloci, takže jsme, nevím, jestli Jonatán tam ještě hraje, teďka už myslím si, že ne.
1: No já hlavně asi ani nejsem jist, že by Pestaloci vůbec jako takový ještě hrál.
2: Já se s Grossem se vídám jako určitě, protože jsme dělali spolu ještě hodně, on nám napsal i písničky. My vlastně, on přišel s tím a vlastně tehdy jsme založili Doktora, on napsal, nebo spolu jsme napsali takový náš jeden z největších hitů tehdy, což byli ty Beránci, že jo, takový ten Ploužák. Hned jsme byli nominovaný na Grammy, to si pamatuju, dneska se to jmenuje Anděl, že jo. Uh-huh. No a vlastně díky němu já jsem začal znova hrát, jenže potom on už, jak měl hodně práce, tak vlastně už potom jako nechtěl, protože toho měl moc, no a vlastně potom postupně jako, ale Doktor vlastně pokračuje a vlastně začal díky jemu. A ta písnička je výborná mimochodem, strašně dobrá.
1: Pojďme udělat ten oslý můstek pomyslný právě k Doktoru Pepe. Přes Pestaloci.
2: Tak to je hezký, to jsem rád.
1: Mě zajímá, jak je tam aktuální situace v kapele, co se děje a hlavně třeba, co se bude dít v nejbližší době.
2: No vlastně my jsme měli, docela jsme udělali jeden single, který se hodně hrál novej, to bylo to Dítě Stounů. A teď jako jedeme letní turné samozřejmě, jako vždycky. Hodně se nám, řekl bych, že se to daří, máme radost, že ty lidi to, a byla tam jedna zásadní změna, že teda máme nový Bubinka, což je vlastně syn našeho kytaristy,
1: ale
2: Robina Davídka, a máme z toho strašnou radost, protože on, jemu je 16, dělá konzervu, je fantastický bubeník, navíc ještě já se divím, že on má rád Doktora, takže on to poslouchá od malička, takže z toho máme hroznou radost a vlastně současná sestava té kapely už se drží docela dlouho. A mám hroznou radost, že je tam vlastně Robin Davídek, teď Janek Davídek na bicí, na basu Tomáš Doležal,

0: Na klávesi Dan Knotek a na ságu Jirka Žák. A mám z toho strašnou radost, že jak se nám ty koncerty dařej, i vlastně tak prostě za prvý se máme rádi jako lidi, takže tam už během cesty na koncert a z koncertu a na koncertě užijeme strašnou legraci. A prostě máme to rádi a sebe, takže nikdo se tam nehádá. Je to vlastně přesně, co si člověk představuje, když tu muziku taky nemá, jako má i jiný povinnosti a už to tak jako, tak vlastně jsme strašně, jsem šťastný, že tyhle lidi mám a že si to fakt užíváme a teď jsme měli třeba výborný koncert právě na Benátský a strašně lidi za náma chodilo, že, což je hezký, že z nás ta energie jde, že mm-hmm. prostě, že my se bavíme na té stage a že se ty lidi baví s náma, což asi víc, co víc může chtít.
1: Kde budete v nejbližší době k vidění a ke slyšení?
0: No hele, teď v nejbližší době vlastně budeme na skvělý akci našeho kamaráda 14. srpna. Mne se to Roková stodola, takže tam zvu a je to Sírár na Horní Dvorce, což tam je, to je krásný místo, je tam hrozně příjemný. No a hrozně se tam těšíme a další den jsme na Keltský, což bude taky parádní, to je zase akce jmenovce našeho basáka Tomáše Doležela alias Magora, ty, kterou vlastně hlavní headliner, tam jsou tři sestry, tak tam se taky vždycky těším, protože i navíc je to na nádherném místě v horách, to bude moc hezký. No a pak vlastně dojíždíme to turné a jedeme vlastně až do, my tuším, že do 20. září máme, pak máme chvilku pauzu a pak ještě pozvu, že myslím si, že v říjnu máme, to budu moc rád, to se podívejte na stránky, budeme mít svůj koncert v Malostranské besedě, takže tam věřím, že to bude taky plný, takže to bude jako naše solo akce. No vlastně tady ta Roková stodola taky, takže máme toho dost a chceme udělat nějaký, ještě doufám, že do konce roku minimálně jednu, dvě písničky nový uděláme s nějakýma mými kamarádama, protože se nám chce a hlavně to chtějí fanoušci, tak když to chtějí fanoušci, tak chceme dát psát další písničky.
1: To je dobře, to si myslím, že teď rádi slyší nejenom vaši fanoušci.
0: Já tak to slyším také rád, když to říkám, protože dokud nás to baví, tak je to prostě skvělý.
1: Tak pojďme zase k nějaké hudbě a vydáme se teda hodně hluboko do historie.

0: Vaši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Stále jsme v uších, se mnou poslouchá Petr Pečený a myslím si, že tuhle písničku si opravdu užil, bylo to vidět na jeho výrazu, tak vysvětli proč a co to bylo.
2: No, protože to je moje snad největší člověče láska hudební, to je Bob Dylan. Protože to jsem snad, myslím, že jsem nevynechal žádný koncert, který byl kdy v Čechách.
1: Wow. Aha,
2: teď teda no, naposled, já nevím, jestli jsi nebyl, jak měl ty tři koncerty.
1: Bohužel ne.
2: To si prohloupil, bylo to úplně bombastický a naprosto, ježíš, to bylo tak dobrý, on prostě ohrál na klávesi, on už nějak na tu kytáru nemůže a celou, hele, přišel, stál celou dobu kláves, dával jednu pecku za druhou, on neřekne nic, celou tu dobu prostě je to celý strašně komorný, je to komorně nasvícený. A stejně je tam tak obrovská síla a prostě ten chlap je, pro mě je to prostě něco, já jsem šťastný, že první koncert, když tady byl, jak po těch, když ty komunisti sem někoho nepustili, že jo, a najednou si pamatuju, že jsem byl se svou tehdejší holkou, ještě z Plzně jsme byli na tom, myslím, že pro mě to bylo na Spartě v té sportovní hale, skoro jsem si jistý, ale byl jsem úplně vyřízený, že ho prostě můžu vidět. To je jeden z mála lidí, který bych se chtěl, jako s kterým bych se chtěl někdy potkat, což se mi dále nepovede.
1: A pozvi ho na Benátku.
2: Hele, to si myslím, že máme nějaký limity, víš, finanční limity, ale a ono prý s ním taky to není úplně jednoduchý, ale prostě a já mám rád vlastně všechno, co on a mimochodem mám strašně rád ty věci, co dělal Petr Kalandra, který některý ty věci udělal prostě geniálně a co ještě mám velkou slabost, mám na ten film Pat Garrett and Billy the Kid, kde on, myslím, že za to dostal nějakou Grammy i za tu muziku, tam je právě to, že jo, Zaklepu na nebeskou bránu, prostě to je a on tam hraje. Ten to je Sam Pekinen, se jmenuje ten, to je nejslavnější režisér vlastně westernů, to je prostě dokonalý. A on tam hraje takovýho zabijáka s nožem a celou dobu nepromluví přece.
1: To je... Tak jako na koncertech.
2: No, přesně. A já ten film jednak ho miluju a jednak tam je právě ta scéna, jak oni jdou, prostě svý dva kamarádi jdou spolu mít souboj, vidí, že ten jeden a do toho hraje tahle ta nejslavnější věc, Zaklepu na nebeskou bránu. No prostě to si je celý správně a ještě co musím říct, že akorát mě mrzí a to je taky u něj zvláštní, že on ty největší hity vlastně nehraje. On vlastně záměrně, spousta lidí ani neví, že třeba, že jo, všichni vědí, že všichni myslí, že to hráli, jak oni se jmenujou? Guns N' Roses. No a ve skutečnosti prostě, a oni to ne, že by to hráli blbě, jak chraň pámbu, jo. Ale prostě, když to dá on tím svým prostě tak tím svým stylem zpívání, to je podobný jako prostě miluju Kohena. On to prostě tak jako odhází, ale přitom to má v sobě takovou sílu, že vlastně podle mýho ty jeho věci nikdo líp neudělá než on.
1: Samozřejmě.
2: Jako prostě jo.
1: Tak pojďme dál zase zpátky na domácí scénu. Mm.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dozněla šestá skladba dnešních uší, jejichž hostem je Petr Pečený a já se opět ptám, zda líbilo nebo ne a proč.
2: To bych řekl, že se mi to líbilo, to jsou Liberečáci, který mám strašně rád, jak mladýho, tak protože já vlastně Tomáše zpěváka znám, vždycky se rádi vidíme, aspoň doufám, já ho teda rád vidím, ale strašně mám rád i bubeníka malý, já mu říkám malý Tomášek, on je dneska, že ho znám od malička, že on je dneska tak o dvě hlavy větší než já, ten by mě mohl nosit, doufám, že ten už by mě mohl nosit na stage, ale prostě ta muzika, navíc s něma hrál ta náš kytarista Robin, že jo. Takže ten jako taky se prostě všichni rádi vidíme a myslím si, že to je obrovský fenomén té české tvrdé muziky.
1: Opět si neřekl zatím.
2: Ježíš Maria, to je hrozný. A jak je ty kluky vlastně znám, tak to beru jako samo sebou.
1: Ano.
2: Dobře, kruci pusk. Ale je to obrovský fenomén a jsem strašně rád, že se starý Tomáš dal dokupy a že zase hrajou, protože prostě oni jsou jako myslím si, že to je jedna z nejlepších, jako největších hvězd tady týhle tý tvrdý scény a daří se jim.
1: No on opravdu vlastně doslova utekl hrobníkovi za paty.
2: Ale hele, kdo si to zaslouží, tak uteče, že jo. Takže já oba dva kluky zdravím teda, oba dva Tomáše zdravím.
1: Tak pojďme zase někam trošku jinam.

0: Hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Připomínám, že hostem dnešních uší je zpěvák skupiny Dr. Pepe, tedy Petr Pečený. Já jsem zkusil udělat takový pokus, jestli ho třeba nenachytám něčím, že pustím jeho oblíbenou kapelu, ale úplnou novinku, a asi jsem ho nedostal. Tak tedy, co to
2: tak
1: bylo a hlavně,
2: dokonce...
1: jak se ti to líbilo?
2: Prosím tě, tak prvně říkám, že Rolling Stones.
1: Ano.
2: Ale hlavně jsem i tu, ty jsi mě trošku napověděl, ale já jsem byl úplně, podle mýho je to ta věc, co je na ní klip. Je to tak?
1: Já moc v klipech nejedu, takže nevím, ale je to z nového alba.
2: Je to nový, je to nová věc. A jestli si to nepletu, tak je na to fantastický klip.
1: Je to možné.
2: A je vidět, že víš, se úžasný, jak on tam zpívá mladě. Evidentně to dělal nějaký mladý, prostě tam ta muzika je strašně, jsou to starý Stouni. A přitom je to strašně jako současný. Tady já úplně jsem byl nadšený, když jsem si to poslal. Když jsem viděl první klip, jsem se říkal, takový ten staromilský, že tam prostě zkrátka jede pěkná bába, jede, ne, prostě nic se neřeší, jede pěkná, krásná holka, jede v takovým tom, ne v tom, jak se tomu říká, když to nemá to střechu, ten... Ježíš Maria, jsem blbej. No to jsem ale blbej, kapely
1: mám,
2: poznám.
1: Mám stejný výpadek, no, ale no. Víme.
2: Počkej, já na to pak ještě přijdu. Auto bez střechy. No a prostě pak se tam nějak objeví, jsou tam, no prostě je to celý, je to o pěkný holce, o pěkný muzice a o tom, že prostě seš free a že ten, že ty Stouni jsou o tom, že se máš bavit a nic neřešit. A to je prostě geniální.
1: Dokážeš si představit, že v jejich věku, to znamená jako osmdesátníci, že budeš na tom pódiu taky ještě stát a třeba natáčet takovýhle věci?
2: Hele, upřímně, jak jsme teďka byli na Benátský přijel, jak jsem ti říkal, přijel spousta kamarádů, tak jsme na tohle téma jsme se bavili několikrát, jo, s těma klukama, co jsme starý jako my, s Petrem Naděm třeba tohle. A jako za prvý tě strašně uklidněj, že uklidní, že takovýhle lidi, prostě, že ten Jagger prostě v 80. tohle dělá, tak si říkáš, proč ne, jo. A vlastně jsme se shodli ale všichni na tom, že ta muzika od určitého věku je pro tebe naprosto zásadní věc, protože ona tě vlastně udržuje v tom, že dál chceš a máš úplně jiný starosti, než prostě sedět doma a být naštvaný, přemýšlet, co tě bolí, jo, a už prostě si myslet, že si vlastně, že si to zabalil. Jo, a nebudu kluky jmenovat, protože ať to jako, víš co, jako, ale asi pětkrát jsme se na to téma bavili a byli jsme všichni úplně šťastní, jednak, že se vidíme a jednak, že máme tu možnost hrát, že tam bylo úplně narváno na tý Benátský a že to, a ty lidi byli strašně pozitivní, jo, a pak tě ještě uklidní prostě tyhle ty lidi, jako je, říkám, jako ty Stouni, nebo jako prostě ten Dylan, že to prostě dávají, tak proč, dokud prostě, my máme jenom dohodu s klukama i s kapelou, jsme si řekli, až najednou budeme cítit, že to prostě už není tak, jak by mělo být, tak se na to, my se na to můžeme vyprdnout, nikoho nás to neživí, jo, ani nebude, takže vlastně to je takový jediný limit. Ale pokud to funguje tak jako třeba letos, tak jako tě to vlastně strašně nabíjí a myslím si, že ti to přidává, jednak sice jako máš u toho různý to kalení a různý jako prostě se namáháš a přejezdy a tohle, ale stejně tě to nabíjí a podle mě ti to přidává prostě leta život. Myslím si, že jo.
1: Tak držím palce, ať vám to vydrží co nejdále.
2: Aha. Já se těším a hlavně, aby to vydrželo i těm kamarádům, protože je hrozně příjemný se potkávat, že prostě vidíš, že ty lidi jsou na stejné vlně. Jo, a že jim to funguje a že mají chuť a to je prostě, to tě strašně nabíjí, je hrozně dobrý.
1: Tak, tady zase jedna česky zpívaná píseň.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Stále posloucháte Uši, dozněla osmá píseň v pořadí a od toho, aby zhodnotil svýma ušima, je tady Petr Pečený. Jdi do toho.
2: Tak prosím tě, zásadní otázka k téhle ty písně, že to auto bez té střechy se jmenuje kabriolet.
1: A vydá. Já jsem si taky nemohl vzpomenout. Ale zpět k tomu, co jsme teď poslouchali.
2: Přiznám se, že nám napověděl tady fan zvukař, takže to zase nebudeme tady. Už jsme takhle tupí, ale tohle samozřejmě byly tři sestry, což vlastně, jak jsem se bavil o kamarádech, tady to platí stonásobně, protože my vlastně jsme 30 let jako velký přátelé, no vlastně se všema, ale prostě s Fanánkem a s Magorem prostě je spojený kus mýho života, velmi krásnýho, jo. To si právě člověk říká, že ta muzika ti ještě právě přinese ty kamarády. A strašně jim přeju, jak se jim daří. My s nima už teď nehrajeme tolik, hrajeme s nima tak 4-5 koncertů za rok. A vždycky se strašně těšíme. A musím ti říct, že ty dva koncerty, který jsem letos viděl, jeden byl na Braníku a druhý nevím, kde to bylo, tak to bylo plný energie a je to prostě... A když vidím, jak to funguje na lidi, tak ty sestry jsou strašně důležitý v tom, že oni dávají jenom tu pozitivní, fakt jenom to pozitivní. Ten Fanánek je obrovský frontman, prostě a cítíš to souznění a cítíš, jak ty lidi to potřebují, takovouhle kapelu. Fakt jo, to je prostě dneska prostě jsou... Nevím, nebudu se tady, nebudu do ničeho toho, ale prostě zbytečně se řeší věci, které prostě zapomíná se na podstatu, že podstata, že bys měl být jako happy, měl bys být spokojený, nevytvářet zbytečný blbosti, když tam nejsou. A opravdu to hrnou před sebou a být šťastný. A protože ve chvíli, ty jsi šťastný, tak jsou šťastní lidi kolem tebe. A to si myslím, že ty ségry dávají a hrozně jim to přeju. Jo, že oni měli, a bohužel se nedostal, protože byl sebe někde pryč, měli prý skvělou tu O2 arénu, to prý se jim strašně povedlo, to jim strašně přeju. No a my ještě máme takový zvláštní, že my jsme 30 kamarádi, ale furt si vykáme. Víš, vážně, jak s Fanánkem, tak s Magorem, a to přináší samozřejmě strašně jako zábavný věc, když se v tom vykání urážíme, jakože si říkám, to nemůžu říct, jak se třeba s Fanánkem vítáme na koncertě. Ale mám s tím jednu výbornou historku, že oni byli v Norsku s dětma, Fanánek, a já jsem mu psal, kde jste, zrovna teď, a on mi odepsal, jsme v Oslu, jmenuje se to tady podle vás. Takže to vykání mezi kamarádama přináší takovýhle jako prýma věci. A mimochodem ještě samozřejmě Fanák je strašně chytrý chlap. To je člověk, který si strašně vážím, protože ještě navíc, my ještě máme takový rituál, že minimálně jednou ročně se někam jedeme na kola na jeden den, že se potkáme na nějakém, jako třeba jsme byli na Blaníku, na nějakém jako zajímavém místě, nebo v takový, teď jsme byli naposled v takový nádherný románský bazilice, taky kousek od Prahy, tam vždycky vedem řeči, někde, kde je prostě starý, dobrý, nějaký energetický místo, protože a tam nějak hodnotíme rok. Je to opravdu jedno odpoledne a prostě stojí to za to. Strašně si to vážím, fakt.
1: Pojďme na další píseň, protože ty se vlastně celý život zabýváš autorským právem, no. Tak já jsem ti připravil písničku, která je úplně ideální pro kapely na coverování, aha, protože je to tradicionál, tam je to prostě jednoduchý. Yeah. Pojďme na to.

0: Hosti Rádia Beat a Petr Korál.
1: Připomínám znovu, že hostem uší dneska je Petr Pečený, frontman skupiny Dr. Pepe, a já myslím, že toho je asi pro tebe bylo jednoduché to identifikovat, že to znáš doslova jako své boty, že?
2: No, to je tradicionál, ale hlavně ty si vybral skvělou verzi, doufám, že se nespletu, to jsou Thin Lizzy.
1: Jo. Je to
2: a Phil Lynott zpívá, ano. Což to mě strašně mrzí, že on už tady není, protože jako Thin Lizzy, to byla tuhle věc, my jsme hráli samozřejmě na zábavách v té angličtině. A v tahle verze já ji miluju, to je prostě, a ono to je strašně temný příběh o nějakým kapitánovi, to je, on to totiž Fanánek, my jsme to pak udělali, zrovna s Fanánkem, jako že jo, v cover verzi jsme udělali, on, Fanánek napsal nádherný text, a ten text je hodně blízko tomu, on si přeložil prostě ten původní vlastně ten anglický, a je to hodně, a to je strašně takový, řekl bych, až mystický tajemný příběh o nějakým kapitánovi, který prostě tam, jo, a whisky, jo, prostě, no, takže my teda jsem rád, že jsme to s Fanánkem natočili, občas je to i spolu, ještě když on třeba, tak si to s náma zaspívá, dokonce jsme to hráli i na nějakém Silvestru, že myslím, že na Nově, to už je dávno, to se tenkrát dělali ty Silvestry, jak byly na Václavském náměstí, tam jsme to dávali spolu, no a ta písnička má v sobě strašnou sílu, no. A to si řekl správně, že jak je dělám to autorský právo, tak možná na vysvětlení výhoda těch coverů je, cover znamená, že to je lidovka, jo, že to je lidová píseň, nebo respektive sám, ne cover. Cover je to, že to předěláš, ale výhoda výroby coveru z takovýhle písně je to, že to je tradicionál a že to je vlastně lidovka, tím pádem ty nemusíš, neznáš originální autory
1: a
2: tím pádem se s tím nematláš, protože jinak samozřejmě natočení coveru je velmi dost složitá věc a ne každý povolí.
1: Tak.
2: Samozřejmě za komunistů to bylo tak, že se natočila spousta coverů, ale tam se žádný souhlasy nescháněli. To prostě se tady natočilo a nikdo to neřešil. A dneska skutečně je velmi složitý proces, že ty musíš najít, kdo drží práva k tomu originálu, pak musíš poslat přeloženou ten český text, který to budeš dělat, někdy posíláš i jak jsi to natočil a tak dál, ale a ne každý ten, třeba vím, že Beatles nikdy nedávali souhlas ke coverům, a ještě, respektive Beatles katalog někdo koupil, já mám pocit, že ho koupil Michael Jackson, uh-huh. Ale...
1: Kdy si ho koupil Michael Jackson, ale kde to skončilo?
2: No taky, no, nevím, ale a ještě jsou věci, kdy nikdy vlastně ten souhlas nedostaneš, a no tak to je jenom tak, že to nevím, jestli to nebylo nudný, když tak se omlouvám.
1: V pohodě. Před námi je poslední píseň, respektive předposlední, protože pochopitelně zazní i něco od doktora Pepe, ale tady je poslední tvůj v úzovkách úkol, abys to zhodnotil, co už jsi

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: My jsme se s Petrem Pečeným, který byl a samozřejmě stále ještě chvilku je hostem dnešních uší, před touhle skladbou shodou okolností bavili o předělávkách a tohle byla jedna z nich. Co ty na ní?
2: No, je to předělávka. Je to originál je Jana Kratochvílová a tohle myslím, že není ona.
1: Ne, ne, to nebyla Jana Kratochvílová.
2: No jo, chlapče.
1: Já tě za chvíli dám nápovědu, ale líbilo, nelíbilo?
2: He, strašně. Právě mi to zarazilo, že se mi to nechci, Janu mám strašně rád, nebo neznám jí osobně, ale ty písničky samozřejmě, na to jsem vyrůstal. Ale tohle mi chytlo, že se mi to líbilo ještě jako něco. Bylo to víc do roku.
1: Jasně.
2: Jo.
1: Záměrně. Tak dám ti nápovědu, že s tou zpěvačkou, která to zpívala, svého času hrál i váš basák z Doktora Pepe, Tomáš Doležal. Byla to Ina.
2: Počkej, já jsem si myslel, že to je Ina.
1: Byla to Ina Urbanová, ano. Ina Urbanová, skupina Hany Bany.
2: Teda to si sednu na zadek, protože to jsem, ty bláho. Já jsem si říkal, že to je ona, ale pak jsem si říkal, že vlastně nevím, že by tohle udělala.
1: Udělala.
2: A tam hraje Tom, tady na tom?
1: Ne,
2: taky ne,
1: tady ne.
2: No to je ale fakt výborná verze. Fakt klobouk dolů, člověče. Tak rozšířil jsi mě obzory.
1: Pojďme k tomu, co jsme také slíbili, dát si bonusovou píseň a já mám pocit, že si asi dáme ten váš loňský single, co?
2: No
1: co?
2: Budu rád. Ono je to vlastně, tam je hodně o tom, o čem jsme si dneska povídali.
1: Ano,
2: co se týče.
1: A vracíme se k těm Stounům zase.
2: Jinak já k tomu možná řeknu, že musím poděkovat, protože jsme to udělali vlastně jako feat, napsal to Lešek Vronka a s Leškem to jako vlastně zpíváme dohromady, ale hlavně my jsme tu písničku slyšeli, kdo by to otextoval. A protože já leta kamarádím s klukama z Rybiček, tak vlastně jsem volal Kubovi Rybovi. Na to konto jsme udělali asi tři mejdany, jsme kvůli tomu měli, já, Lešek, Kuba. A vlastně my jsme mu víceméně řekli, o čem by to mělo být. A on to napsal geniálně. On je prostě za mě geniál. On napsal několik výborných textů, i výborných písniček, že jo, třeba jsem dokonal je jeden z našich velkých hitů. A tohle se mu strašně... Normálně, když nám to prvně zahrál pak na kytaru, tak jsme s Leškem byli fakt, až jsme byli dojatý, protože ten text je jako... A musím ti říct, že za prvý to má asi přes milion už na klipu. Hrál tam spousta mých kamarádů, mimochodem natočilo se, vypil se 66 lahví šampaňského během toho natáčení. Takže pak už režisér měl problém s tím najít ty střízlivý záběry, pak už to nadával. No a hlavně strašně se to na těch koncertech vidí, že ty lidi si to vzali za svý. Mám hroznou rád, že to s náma zpívají, jakože novou písničku a že takhle funguje. Takže za to moc všem děkuju.
1: To většinou nebývá. Tak no. To samozřejmě blahopřeju a děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání.
1: To byl Petr Pečený, loučí se i Petr Korál a tady už Doktor Pepe a Dítě Stounu.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Čau Beatáci, no není to žádný tajemství, že ve středu takhle vždycky vyrážíme bez lupenu do kotle a dáváme si jeden živák za druhým po té 20. hodině, což vlastně už teď je, poměrně jsme to tak nějak jako přetáhli trošku, respektive Petr Korál se svým hostem to dneska přetáhl, ale to vůbec nevadí. Máme času dost na to, abychom si do půlnoci jeden živák za druhým pěkně pouštěli. Já jsem Otasem a napřeji vám co nejpohodovější večer. Co se těch živáků týče, tak můžete objednávat, něco jste objednali už během odpoledne a podvečera, takže přišly už nějaký zprávičky na SMSky, stejně tak přes Beatiáckou apku. Ale pojďme se podívat na všechny ty kontakty. Takže 210 32 33 34 je telefonní číslo přímo sem do studia. Pak je tu možnost, abyste třeba psali SMSky na 720 001 222. Další variantou je, že mi napíšete mail na studio@radiobeat.cz a ještě je tu taky Beatiácká apka, kterou byste měli mít ve svých mobilech. Každý správný Beaták má ve svém mobilu mít nainstalovanou tuhle tu apku. Tedy pokud nemá ještě starý tlačítkový, ale to věřím, že řada z vás už nemá, jo? Takže v té beatiácké apce to můžete jednak napsat, anebo třeba přímo namluvit. Ty tam nahrávátko stisknete, namluvíte, odešlete, je to vyřešený. Takže se pustíme do těch živáků pěkně, jeden za druhým tady budu sázet. Teď na úvod si dáme něco od Pearl Jam, pěkně Alive Life.

Radio Beat.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak přátelé, býťáci, ve středečním večeru se nám rozjíždějí živáky. Já jsem tady zabrousil do našich vzkazů. Přes býťáckou apku přišla zpráva od Pepy Maidena z Brd. Pepa Maiden z pravidla chce něco od Maidenů, což už samo o sobě je díky tomu, jakou si dal přezdívku, jasný. Nicméně dneska to trošku změnil, píše ahoj na živácích rádia Beat. Prosím o zahrání živáku od R.E.M. Pokud možno do 21. hodiny. Tak když se dívám na hodinky, tak to stihneme určitě, takže pro Pepu Maidena z Brd právě teď R.E.M.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídku.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alena z Mohelnice.
2: Já, Alča z Mohelnice se dovolala, překvapivě, jako jo, dlouho jsme se neslyšeli, předevčírem naposled, ne, jestli se nepletu. Tak, Alčo, co ty máš na srdci teda dneska s tou muzikou,
1: no,
2: s těma živákama?
1: No mám na srdci moc toho, Oto.
2: Jo, ale minule si říkala, že ti nebylo nějak moc dobře, jestli nějakou operaci s břichem.
1: Není mě dobře, bolí mě, dneska mě bolilo břicho jak blázen.
2: Musíš to rozchodit, hele. Jo?
1: No já chodím jak blázen.
2: Tak to je dobře. No. Tak povídej, jaký živák si dneska vymyslela, hele.
1: No, tak já mám zítra svátek, protože je Alenek. Zítra svátek Alenka. Tak bych chtěla pro tebe, pro mě...
2: Počkej, tak ty máš svátek a chceš něco pro mě, to je nesmyslné. Ty to musíš sama chtít.
1: Ty mě mateš,
2: já nemám svátek zítra. Tak povídej.
1: No, tak byl by to od skupiny UFO, Dr. Peace.
2: Doctor, a pěkně živě, že bychom si to odpálili.
1: Ano.
2: To by šlo, jo? Tak si to pustíme, jo?
1: Ano, počkej, děkuji o tom.
2: Měj se, čau, ahoj.
1: Čau.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Opět v dnešních živácích zalovím v SMS-kách a když tady na to koukám, přišla mi SMS-ka od Indiana z osady Skalice a ten píše: čau všem býťákům, našel bys tam prosím něco od Velvet Underground pro mého tátu. Díky, Indian z osady Skalice. Tak pro tvého tátu, Indiane, ale i pro všechny, kteří mají tuhle muziku rádi, se myslím bude docela slušně hodit rock'n'roll od Velvet Underground.

0: bez lupenu v kotli.
1: No nic, býťáci, živáky na beatu pokračují a je čas na další SMS-ku, která přišla od býťáka nebo býťačky. To já tady nemám, hele, nemám tu jméno. Nicméně to přání je celkem jasný. Ahoj, chci se zeptat, jestli by v Bezlupenu v kotli šlo zahrát AC/DC. Dík, taková chvilková nostalgie. No, myslím, něco takového nostalgického bychom si od AC/DC mohli dát, co třeba Back in Black.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak jsme tak nějak, myslím, příjemně vstoupili do druhé hodiny dnešních živáků na Beatu. Večer plný živáků bez lupenů v kotli. Dáváme si to až do půlnoci, jeden živák za druhým. Já jsem Ota Semana, přeji vám příjemný večer. Plním ta vaše přání jednak na telefonním čísle 210 32 33 34, pak na SMS bráně 720 001 222, tam můžete psát textovky, maily na studio@radiobeat.cz nebo přes beatiáckou apku posílejte jednak zvukový, hlasový zprávy, anebo případně i ty písemný. To už je na vás, jak to zpracujete, jak to pojmete, každopádně já budu ta vaše přání plnit, pokud toho budu schopen, tedy pokud to bude v mých silách a v silách naší techniky, což předpokládám, že bude. Na úvod další hodiny si dáme Paula McCartneyho.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Beaťák Jan mi píše přes naši beaťáckou apku. Bral to, no, celkem stručně. Pěkný večer do živáků. Rád bych Metalliku. Hello on Fire. To jsem dlouho neslyšel. Díky, Jan. Tak je ne, teď to uslyšíš, protože tady je Metallica.

0: Enjoy your intermission. Thank you.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ptáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Dobrý den.
2: Dobrý
1: Barbora.
2: Den. No čau, Báro. Tak povídej, co máš na srdci, proč voláš?
1: Já jsem se dovolala.
2: No, tak to si řekla moc hezky. Ano, dovolala ses a proto teďka momentálně spolu mluvíme. Kdyby ses nedovolala, tak to bychom spolu nemohli mluvit.
1: Výborně, já poslouchám Radio B celý den.
2: Dobře, a chceš pustit nějaký živák? Už se ti rozsvítilo, už jsi jako koukala si na to zatmění slunce nebo něco takového?
1: No, jenom chvilinku. Jsem se podívala na balkonku, ale...
2: Jo. A co? Zmizelo úplně nebo jako částečně nebo jak? Viděla jsi něco vůbec?
1: Jo, zmizelo za barákem.
2: Za barákem. No, ale to je každý večer, hele. To není nic výjimečného, ne, co?
1: To bylo trošku šedý.
2: Dobře, prosím tě, chceš nějaký živák pustit, Báro?
1: Já bych chtěla pustit živák od Johna Lennona.
2: Johna Lennona, jo. A jaký živák si dáme? Jakou písničku? Máš nějakou konkrétní nebo mám vybrat já? Co?
1: Come together.
2: Dobře, dáme si come together a dáme si to pěkně živě. Co děláš takhle ve středu večer, prosím tě? Kromě toho, no, že koukáš z balkonku.
1: Police. jo.
2: Jako počkej, uklízíš police nebo je montuješ?
1: Já ne, to přítel, já jsem vařila pro výjimečně jednou.
2: Takhle, on dělá, dává dohromady police, ty jsi mu uvařila. Co jsi mu uvařila? Párek a chleba s hořčicí.
1: Máma.
2: Co?
1: Nějakou zeleninu, co přinesla máma.
2: Jo, to on ti poděkuje za zeleninu, no, to je jasný. Jo, kus vepřovýho si mu měla dát. Nic, hele, dobře, tak pozdravuj přítele, ať mu to jde pěkně od ruky a dáme si come together. Čau.
1: Čau, zdravím byťáky.
2: Oni tě taky zdraví, ahoj.
1: Děkuju.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Připiješ, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky. Stock Weekend

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak tohle je hodně výživný přání, který mi sem přišlo přes býťáckou apku a poslal ho to přání Pepa. Pepa píše, ahoj Oto, najdeš v živém Foreigner Jukebox Hero? No Pepo, takhle, najdu a navíc, ona je to taková ta pecka, která vlastně přechází z Jukebox Hero do klasiky od Led Zeppelin Who Let the Love. Samozřejmě, ale je to pořád Foreigner, tedy je to pořád v jejich režii a na jejich živáku. Takhle se s tím popasovali a udělali z toho opravdu nádhernou věc, bezmála 9-minutová záležitost, kterou si právě teď poslechneme. Tady jsou Foreigner.

0: Slupinu v kotli.
1: Roman z Českých Budějovic mi píše, má taky přání samozřejmě. Tak, jak to tady chodí v tom večeru živánku, že ta přání prostě chodí. A tohle je vlastně jedno, který přišlo ještě předtím, než jsme začali, tak já se probírám samozřejmě i tou historií mailů a vzkazů přes Vítězskou apku, co jsem chodil během odpoledne, což pochopitelně víte mnozí z vás, že můžete už během podvečera a odpoledne posílat. Takže, že oni mi to tady kolegové vždycky označí, když, jo, než přijdu. No a píše Roman z Českých Budějovic, ahoj, o tom můžeš prosím zahrát nějaký živák od Progress 2, bylo by to pro všechny, kterým se líbí podobná muzika a kteří jsou třeba také až do rána v práci. Romane, ať ti to v práci utíká a dáme si Ptáčníka. To si myslím, že je moc hezká věc, alespoň mně se strašně líbí od Progress. Tahle záležitost zní právě teď.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídu.
1: Ahoj, o to tady Veverka, jinak Jana z Michle.
2: Veverka Jana z Michle. Tak Veverko Jano z Michle, já ti přeju pěkný večer a pověz mi, co máš na srdci, proč voláš?
1: No, volám proto, že zítra je Aleny svátek.
2: Jo, to už jsme tu slyšeli, ano, to tu bylo, no, to už, o tom už byla řeč.
1: A já mám 13. narozky.
2: Jo, 13. máš narozky a to je zítra teda, jestli se nepletu. Když, ano, se, když dneska ano, je 12. Ano. Málo se to ví, no, že 13. je po 12.
1: Fakt?
2: Jo.
1: To ale bych chtěla vidět, to nebyla, který to neví.
2: Je potřeba si to připomínat, jo. Takže ty máš zítra svátek, jak já ti takhle jako předem už dopředu přeju.
1: Narozeniny.
2: Jo, ty máš narozeniny. Jo, ty jsi Jana, vidíš, no, já jsem z toho zmatený. Dobře, to je už proto, že už se v tom ztrácím někdy. Nicméně, ty mi řekneš, co bys chtěla zahrát za živák, viď?
1: Tak to je jasný, Janis Joplin.
2: Je to jasný, že Janis Joplin, jo?
1: No, moje největší královna, poslouchám ji od 15 let.
2: Tak si dáme Janis.
1: Jelikož mi zítra bude 73, tak to bylo asi v 69. To bylo 16.
2: No jo, no, to se ještě nevědělo, to se ještě nevědělo, jak krátkej kus života před sebou má, že jo, Joplinka v té době, v tom 69.
1: No, už tomu inklinovala. No jo, všechny tak tyhle ty 27.
2: Jo, jo, klub 27 si nevybírá. A je to jedno jakou, jo? Je to jedno jakou, nebo?
1: Nechám to o to na tebe, jo. Prosím tě,
2: dobře,
1: jo?
2: Tak jdeme na to.
1: A děkuju moc.
2: Čau, ahoj.
1: Hezky, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Míťáci, je tu poločas, překročili jsme 22. hodinu a vstupujeme tedy do už třetí hodiny dnešních živáků na Beatu bez lupenu v kotli. To je pořad, kterým vás teď provázím. Já jsem Ota Semana, přeji pohodové i ty zbývající dvě hodinky, které budu plnit vaše přání na živáky. Jeden za druhým tady budu sázet podle toho, jak mi to budete psát nebo případně volat. Toho telefonování, to je celkem jasný, můžete volat na 210 32 33 34, můžete psát SMSky na 720 01222. Můžete psát maily na studio@radiobeat.cz a pokud máte v mobilu naši býťáckou apku, můžete psát i tam. Psát na býťáckou apku a nebo můžete i mluvit, což je tam jednoduchý, nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete, je to vyřešený. No a já ta vaše přání potom budu řadit tady pěkně do vysílání, jak to přijde, tak postupně za sebou. Takže teď můžeme rovnou odstartovat tedy další hodinku a to s písní Pamela od skupiny.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: No, Beatáci, posloucháte živáky na Beatu, protože jsme bez lupenu v kotli a jedeme dál. Budeme pokračovat, budu plnit další přání. Tohle přišlo přes Beatáckou apku ještě před mým, řekněme, zahájením toho vysílání tady. Píše Beaták Jara z Olbramovic. Ahoj, oťas, sedíme tady pod rozpáleným španělským sluncem. Posloucháme Beat a čekáme na zatmění. To bylo tedy v době, kdy ještě čekali na to zatmění. Ale čekají pravděpodobně dál, takže čekají i na tuhle tu píseň a tu jim právě teď pustím. Píšou, pošli nám tady Free Bird od Skinnerd. Děkuju moc a zdravím všechny býťáky pod sluncem. Jara a Marťa, takže pro Jaru a pro Marťu posílám právě teď tuhle nádhernou, velmi výživnou a dlouhou záležitost Free Bird Lynyrd Skynyrd.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Živáky na Beatu pokračují, tentokrát to bude z domácí produkce, protože mi tady přes Beatáckou, ne přes apku, pozor, SMS-kou mi to přišlo. Zdarec o to, prosím tě, zahraj Jasnou páku Špinavý záda pro novomanžele na Hájenku v Bukovině. Zdravý strejček zahradník, díky. No tak jo, Špinavý záda jsou tady právě teď.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Dobrá, Beatáci, budeme pokračovat zase s další SMS-kou, kterou tentokrát napsal Beaták Jarda. Ahoj, jsme na zahradě jako každý večer. Koukali jsme na zatmění slunce, teď relaxujeme. Zahraj prosím Expect No Mercy od Nazaret. Díky, Jarda. Tak jo, takže pro Jardu a vlastně pro všechny, co mají rádi Nazarety. Tady jsou Expect No Mercy.

0: Biznepenu v kotli.
1: Ahoj, o to, slyšíme se?
2: No vypadá to, že jo, protože já tě slyším. Teď je otázka, jestli slyšíš i ty mě.
1: Jo, slyším.
2: Dobrý, tak se slyšíme, tak je to dobrý. Na tom se shodneme, jo? Tak. Tím pádem máme začátek za sebou. Úvod máme za sebou. Pojďme na další.
1: Tak, tady Tom z Brna, ano. Náš stálý posluchač.
2: No výborně.
1: Já se zeptám, byli dneska, já jsem prosím tě došel teďka, já jsem byl plavat, tak hodinu jsem neposlouchal, prosím tě, byli už Iron Maiden?
2: Iron Maiden, no, nějaký byli, ale jestli na nich trváš, tak si nějaký můžeme třeba ještě jedny pustit.
1: No tak jo.
2: Jo, jestli na nich trváš.
1: Jestli by to nevadilo.
2: No, tak jakou? Haló, seš tam, ty jsi utek.
1: Ano, ano. No,
2: tak jakou, se ptám, písničku.
1: Jo, aha, jo, okej. Tak já bych dal The Final Frontier a je to z živáku En Vivo 2012.
2: Tak já se podívám, jestli to najdu, jo?
1: OK.
2: Zalovím a pustíme si to. A ty si normálně dej, ty možná máš problém se sluchem po tom plavání, třeba máš tam vodu nebo tak, tak bacha, jo?
1: Je to dobrý. Je to dobrý.
2: Jo?
1: Ano.
2: Já, člověče, hele, jeden čas jsem nemohl vyklepat vodu z ucha a pak mi v lékárně dali kapky na plavecký ucho. Normálně to kápneš do ucha a fakt ta voda vyteče. Úplně superově, fungovalo to, hele. Jo,
1: díky za doporučení, až budu mít tady tenhle problém, tak já dám tak, na tebe.
2: Dobře, tak se měj, čau, ahoj.
1: Ahoj, měj se hezky, čau.
2: Ty taky, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Bíťáci, vítejte bez lupenů v kotli. Ano, živáky, dnes večer, vlastně do půlnoci už moc nezbývá, protože vstupujeme do té poslední hodiny dnešních živáků tady na Beatu. S vámi Ota Seman, přeji pohodovou tu poslední hodinku. No a budu plnit vaše přání. Pořád ještě je ta možnost psát na 720 001 222 SMSky, případně zkusit zavolat na 210 32 33 34 anebo varianta ještě přes bíťáckou apku, nahrát zvukovou zprávu anebo napsat nějak tu zprávu. E-mail funguje, a to studio@radiobeat.cz. Teď koukám na ty SMSky, jedna velmi stručná, přišla od Bíťáka Petra, píše tady, ahoj o toho, prosím, co takhle Rammstein du hast? Dík, Petr. Tady jsou Rammsteini.

0: tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Bít.
1: Navíc to pokračujeme ve výběru živáků, o který se píšete, případně i voláte. Mám tady zprávu písemného charakteru a to přes bíťáckou apku, kdy píše Miky a píše ahoj o to, zahrál bys mi prosím živák Led Zeppelin Stairway to Heaven. Bylo by to pro mě a pro všechny bíťáky. Díky moc, Miky. Tak jo, Miky, je to pro tebe a pro všechny bíťáky, tak jak jsi to pěkně napsal ty. Tady jsou Led Zeppelin Stairway to Heaven. My se vydáváme do roku 1976. A tahle nahrávka je z toho jejich slavného projektu The Song Reminds the Same.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Ahoj, to Lukáš.
2: Nazdar Lukáši, čau.
1: Heřmanova městce, čau.
2: Čau, jak je v Heřmanově městci? Bylo vidět zatmění slunce tam u
1: no,
2: vás?
1: No, bylo vidět, ale bohužel selhal zásobování. Spolek jsem se na bratra a švagrovou, že dovezou z klíčka, s kterýma to budeme moc pozorovat, no a bohužel ještě nedali do teďka, tak už nám to trochu uteklo.
2: Jo, teď už to nedoženeš, jo, to jako teď už můžeš koukat na to slunce, jak chceš, i bez klíčka a
1: jo,
2: stejně uvidíš úplný prd.
1: Já už, přesně tak.
2: Jo, no to se nedá nic dělat, a ono celkově těch sklíček bylo asi málo. Já teda se přiznám, že jsem byl tady, takže jsem to nemohl sledovat, jinak doma v šuplíku mám ty ND filtry, jako který se používají na objektivy, takže tam přesto by to šlo přes ten ND filtr nějaký jako solidní, jo? Takže by to asi bylo vidět pěkně.
1: Tak to jsem to by měl vzajet, jo? Jo, jo, jo. To nešlo se jedna. Když si na to člověk vzpomene v den toho zatmění, tak to není úplně ideální.
2: Jasně. No hele, co chceš zahrát, prosím tě, chlape?
1: Já bych chtěl zahrát Starless od King Crimson.
2: King Crimson, Starless, ale teď je otázka, jestli já to tady najdu živě, víš, to je ten největší.
1: Ale tohle. Určitě, jako já znám videoklip živej z Japonska někde, myslím. A jich i víc, tak doufám, že to mají někde i nahraný, jako, hele, že to není jenom na tom YouTube.
2: Já
1: jako.
2: Ti to řeknu takhle, já to tady mám, je to teda 15-minutová kláda.
1: Je, no.
2: A tak si to můžeme zkusit pustit, jo, co to s lidma udělá.
1: No, já doufám, že samý dobrý věci, jako se to.
2: Dobře, tak jo, dáme si to. Je to živě ze Spojených států z roku 74, tenhle ten živák. Starless, 15-minutová záležitost, King Crimson, máš jí tady.
1: Perfektní, děkuji ti. Měj se, ahoj.

0: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Připij, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Woodstock. Připomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Petr.
2: Čau Petře, čau.
1: Mám prosbičku.
2: Jo.
1: Ozzyho.
2: Ozzyho. Co takhle No More Tears, to je taková pohodovka.
1: Může být.
2: Jo, takže si dáme živě Ozzyho No More Tears. Já myslím, že by to ještě dneska nebyl, tak si ho pěkně vychutnáme, jo?
1: Dobře, tak
2: měj
1: jo.
2: Měj se, čau, čau.
1: Taky hezký večer a to díká.

0: Classic Rock.
1: Classic Rock.
0: Radio Beat.

0: úterý je po 19. jsme na Beatu. Já jsem dopředu prozrazoval a nebylo to žádným tajemstvím, že dnešní naděje Beatu zase bude jedna z kategorie těch, kdy nejsem ve studiu sám, ale kdy tady mám hosta, milého, příjemného, což je Soňa. Soňa Bachledová, zpěvačka skupiny Sonáta anebo projektu Sonáta. Soňo, ahoj.
1: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Beat. Je to, nazvime to projekt, projekt Sonáta. Zatiaľ by som povedala, že je to solový projekt, uvidíme, akom sa to bude vyvíjať ďalej. Takže tak.
0: Dobře. My jsme vlastně první ochutnávku dali, protože Not Enough byl otvírák, takže už všichni tak nějak tuší asi podle té jedné skladby, i kdyby o tobě doteď neslyšeli, kterým směrem se ta tvoje muzika zřejmě bude ubírat. A ty další ochutnávky od tebe to buď potvrdí, nebo vyvrátí, to se uvidí, ale v každém případě budeme hrát tvojí muziku, budeme hrát i muziku, která je tvojí nějakou inspirací a je nějakou tvojí oblíbenou muzikou, kterou si pouštíš. Což dneska přinese do Naděje Beatu skutečně takový, řekl bych, z části Naděje Beatu kapely je velmi mladý, současný, moderní, dokonce něco, co jsem snad podle mě v životě tady na Beatu nehrál. Tak k tomu dojdeme, to postupně probereme, budeme se věnovat tobě. A první otázka tím pádem musí znít, kde pa ty ses nám tady vzala. Že ze Slovenska to už se tak jako prozradilo, jo?
1: Ano.
0: Ale jaká byla tvoje cesta hudební, pojď dát nějaký stručný CV.
1: Stručný CV. Ja som sa presťahovala do Prahy kvôli škole, pretože som chcela sa tej hudbe venovať naplno, takže v Prahe som asi od roku 2019. A tam som vlastne študovala bas-gitaru a rockový spev, teda tam tu, tu v Prahe. A pôsobila som v kadejakých proste jednak školných kapelách a tak. Pôvodne ešte akože v Košiciach som mala tiež svoje kapely, ale to sa samozrejme proste rozpadlo v momente, keď sme sa všetci vydali nejakým iným smerom na mape. A tak teraz už vlastne akože mám život zatiaľ tu v Prahe. Učím spev, pretože tú konzervu som už dodelala. A áno, rozprávam československy. A tak projekt Sonáta je relatívne mladý, ale tej vlastnej tvorbe, ono to tak akože v mojej hlave už funguje, alebo už nejakým spôsobom sa rodilo dosť dlhú dobu, takže som rada, že teraz sa tomu môžem venovať naplno.
0: Zajímavý, jak si říkala, že mluvíš československy, umíš že?
1: Umím, že
0: ty brďo, vidíš to? To je zajímavý, jak je to dlouho, 14 dní Martin tady byl s Monodream, ten taky. Já mám takhle pocit, že u vás nejsou žádný konzervy, že všichni jdete sem.
1: No, u nás jsou hlavně ty klasické. A já jsem teda byla rok aj na klasickom speve, ještě v Košiciach. A jakože zpěvať ma bavilo, ale nemám ten vzťah prostě k opere a já jsem vlastně vždycky ťahla k tej rokovej hudbe a jsem si vravila, že čo ja tu robím, proste tam sa ľudia rozplývali nad tým, že ježiš, bola som teraz proste na Pučínyho a bolo to úžasné a ja som vravila si, že tak dobre, no, tak ja som teda nebola. Ja som bola na koncerte.
0: A taky to bolo úžasné.
1: Bolo to úžasné, áno.
0: Seš ty z nejakého jako muzikantského podhoubí?
1: Nie som.
0: Takže samo sa ti to stalo, jo? Že si...
1: V podstate. Teda akože ja som tú moju prababičku už ako nepoznala, ale hovorili mi rodičia, že ona bola operná spevačka. Takže nejak akože ob dve generácie sa to možno nejakým spôsobom akože dostalo, ale nie. Nemám žiadne akože rodičia sú nemuzikanti a ja som si to sama vymyslela, že chcem sa tomuto venovať asi keď som mala. No ja som o tom rozmýšľala už od malička, ale furt som si myslela, že to je proste príliš veľký sen. U nás sú všetci akože akademici, hej, ako mama je lekárka, tak akože samozrejme, keď som mala 6 rokov, tak som si myslela, že budem tiež, ale je mi zle z dutých ihiel, takže... To potom som veľmi rýchlo prehodnotila, že asi nie. Takže sa to vo mne tak akože bylo a potom vlastne až keď som si spravila normálne strednú školu, gymnázium, aby boli všetci v rodine spokojní, tak som mala aj povolenie, že môžem môžem robiť hudbu.
0: Aha. A jak to snáší doma?
1: No, už teraz
0: povedia. Už si zvykli.
1: Jo. Tak už akože asi pochopili, že iná cesta nebude. A tešia sa veľmi už aj z tých úspechov, ktoré teraz mám. A vidia, že tým žijem. Vedia, že je to ťažká cesta, ale sú proste... Oni veľa tých vecí, ktoré riešim, nechápu, samozrejme. Ale ako, myslím si, že sú hrdí. Teraz už.

0: Naděje beatu.
1: Naděje beatu pokračuje, povídáme si se Soňou Bachlerovou z kapely Sonáta, projektu Sonáta, ale tohle, co dohrálo, tak Sonáta nebyla, to byly na ten Batýř, to byla jedna z těch inspirací, kterou jsme slibovali. Tak čím tě třeba tohle uchvátilo?
2: Úplně všetkým, podle mě to je jakože fakt asi moja top najobľúbenejšia kapela a sú pre mňa strašne veľkou inšpiráciou v tom, že oni sú podľa mňa takým dokonalým príkladom toho, čo ten alternatívny rock vlastne znamená, že je to dosť také artsy, ale zároveň oni, ja aj milujem proste takú tú chytľavú, skoro až popovú kvalitu v hudbe, keď je niečo melodické, keď je niečo zapamätateľné, ale nie je to úplne prvoplánové. Takže v tomto oni sú úplne akože podľa mňa dokonalým príkladom toho, jak by to malo byť, plus Connor Mason je úžasný spevák, akože technicky jeden podľa mňa z najlepších akože na tejto scéne určite. Videla som ich niekoľkokrát naživo a je to brutálny zážitok. A ja proste milujem, že oni sú takí, oni majú takú anti-rockstar energiu vlastne, že sú takí nerdi, ale vlastne potom vyjdu na tú stage a je vidieť, že fakt žijú pre tú hudbu a ja veľmi rada mám akože takýchto underdogs, ktorí potom ale ukážu, že čo v nich skutočne je, takže tak.
1: Tady se nabízí otázka, ona v podstatě velmi pravidelně v naději beatu padá a muzikanti ji velmi pravděpodobně nenávidějí, ale ty jsi mi teď jako nahrála, když bych se tě zeptal na Sonátu, co to je za škatuli, co to je za žánr?
2: To je fakt hrozná otázka. Ja hovorím, že alternatívny rock, pretože to je práve, ako to zastrešuje tento termín celkom veľa. Práve z toho slova alternatívny to celkom vyplýva. A budeme to asi aj počuť v tej mojej tvorbe, že oni sú podľa mňa, ja samozrejme nie som objektívna, ale sú tie pesničky iné. Jedna od druhej a tak. Takže alternatívny rock, niektoré pesničky možno zasahujú až do pop roku, by som povedala, jak vravím, mňa vlastne akože tá chytľavosť baví, takže, takže tak, no. Tak dobře. To by som to zaškatulkovala.
1: Dobře. Říkáme a několikrát jsme řekli, že seš tady ústřední postava projektu Sonáta. Psáno, a to jsme neřekli, když to někdo bude hledat, se dvěma A, těma prvníma teda, Sonáta, takhle se to píše.
2: To je tam město té čárky, ano, prostě, ano. Sonáta.
1: A tak jako vzhledem k tomu, že jsi Sonia, napadá mě tam jako jistý propojení, ale je v tom ještě nějaký jiný jinotaj, proč tenhle název?
2: Tak Sonáta, odpovím jako absolvent konzervatória, sonáta je hudobná forma. A paradoxne, ale instrumentálna. Není tam, není to vokálna. To som nevedela, keď som si to vymýšľala. Takže, ale to vlastne akože je také vtipné. Ja som chcela niečo proste, čo bude spojenie hudby, hudobného proste termínu a môjho mena. A pôvodne som to chcela len ako na meno na Instagram. Ešte predtým, než sa z toho stal vlastne normálne akože skutočný hudobný projekt a to bez tých dvoch Ačiek, to už bolo obsadené, takže som si tam dal dve Ačka. No, tak ale zase je to rozlišiteľné.
1: Je a krásne to ako pasuje k sobě a skoro když vynecháš tohle, tak to vypadá, že to na první dobrou byl záměr, že to
2: vlastně tak.
1: Jako, takže
2: umelecký záměr.
1: Tak, to krásně zapadlo. Sonáta existuje, Sonáta funguje, Sonátu jsme hráli a hrát ji taky budeme. Když se já podívám tady do toho preskytu, který mě přišel od tebe jako úplně první, tak ale nejenom Sonátou živ je člověk, protože ty si vlastně jako vystřízla spoustu různých míst. Teď tady třeba v kapelu Terezy Balonový můžeme zmínit, nebo Smoke Drop můžeme zmínit a podobně. Tak kde všude, jako ty jsi se, nebo kudy vedla ta tvoje cesta až k tomuhle tomu místu, kde prezentuješ svůj projekt?
2: Je to cesta dlhá a trnistá.

0: beatu.
1: Guilt Trip je muzika, která je za námi. To je právě ta vlastní muzika, o který před malou chvilkou Soňa mluvila, když se odpoutala, utrhla a utvořila tenhle ten projekt. Já jsem se na začátku ptal, jestli to je kapela, nebo jestli to je projekt, jak to člověk má vnímat. Protože když se podívám po, já nevím, sociálních sítích a prohlídnu si to, tak jasný, seš tam ta důležitá, po který je to celý pojmenovaný, seš tam v čele, ale vlastně máš za sebou nějakou kapelu. Tak jak to tam teda vlastně u vás funguje a kdo tam vlastně aktuálně je?
2: No, ja, dá sa to tak povedať, že v tomto bode je to taký bod, kedy také obdobie, kedy sa to trošku mení a je to vlastne také prechodné obdobie. Skoro sa dá povedať, že mám dve kapely. Mm-hmm. Jednu, s ktorou som tieto pesničky ešte nahrala a s ktorými vlastne ľuďmi to dokončujem. A jednu, s ktorou hrám naživo. Mm-hmm. Ono to vlastne pôvodne bola kapela. Ešte kedysi dávno, keď sme začali písať tie pesničky. A

0: beatu.
1: Tohle byla sonáta, tohle byla věc nazvaná Pretty Words, která vlastně dostala svůj takový obecný úvod tím, co Soňa říkala před malou chvilkou ohledně té svojí inspirace. Když se podívám, a teď už je to jasný každému, po těch třech ochutnávkách od tebe, které jsou v angličtině, tak mě napadá asi, že čeština či slovenština nebude úplně to, co by tě lákalo v muzice. Navíc, když projdu třeba tvoje sociální sítě, tak tam, když to teda zrovna není po ránu, tak máš ty příspěvky v angličtině taky i namluvený. Tak je to jenom jako, že to k sobě pasuje, je to jakási image, anebo je to rovnou už jako s nějakým záměrem, že by se ti líbilo, kdyby to bořilo hranice a šířilo se to celým světem?
2: A to by se mi samozřejmě líbilo. A je pravda, že vlastně mám taký pocit, že ta hudba má potenciál rezonovat i v zahraničí. Už se to trošku aj vlastne deje, napríklad akože začali ma sledovať ľudia zo zahraničia, aj ľudia, ktorí sa vlastne venujú hudbe. Dostala som nejaké ponuky na spolupráce vlastne s producentmi v Amerike, čo som bola úplne v šoku z toho, že napríklad Nody Now sa dostalo proste, že cez Spotify proste si to niekto pustil v Amerike a bol to nejaký producent, ktorý mi potom napísal e-mail, že ho to strašne bavilo a že by teda chcel so mnou keď tak ako spraviť nejakú ďalšiu pesničku. Mm-hmm. Takže som rada, že sa to do toho zahraničia postupne dostáva a že asi sa to ľuďom páči, tí, ku ktorým sa to dostalo. Takže áno, do budúcna by som, keď sa trošku akože etablujem tu na domácej scéne, tak veľmi rada by som potom ako cielila napríklad na to Nemecko, na UK a tak. Ja mám vlastne aj mentorku, s ktorou spolupracujem, ona je z Británie, takže by sme to chceli trošku aj týmto smerom.
1: No a je to tak, že tohle přišlo samo od sebe, jako náhodou, že tě prostě někde našli, nebo to nějakým způsobem tlačíš a pomáháš tomu, aby to v tom zahraničí bylo vidět a slyšet?
2: Tak pomáham tomu tým, že vytváram ten obsah v angličtine. A píšem maily aj do zahraničných rádií, aj vlastne jedno britské rádio už hralo Nody Now, čo ma veľmi potešilo. A toto konkrétne je pravdepodobne len akože algoritmus Spotify konkrétne, že som sa vlastne dostala aj do tých štátov, čo ma celkom ako prekvapilo, lebo ja s tým celkom bojujem aj práve na tých sociálnych sieťach, že hlavné publikum mám stále vlastne akože asi doma. Ale na druhú stranu si myslím, že keďže tie pesničky sú v angličtine, tak ak niekto nerozumie tým popiskom, ktoré píšem anglicky, tak asi aj tak to nie je úplne možno správna cieľovka, takže tak, no.
1: Tak ono se to dneska dá snadno přeložit, tam se.
2: Těž, ano.
1: Já jsem včera někde četl, jak youtubeři teďko slaví, že můžou mít svoje videa v azerbajdžánštině, protože ten algoritmus to překládá normálně i se zvukem.
2: Tak.
1: Hele, cesta to asi možná je. Dobře, ono už to tady taky od tebe zaznělo, když jsme se bavili o tom projektu, jsi říkala, že je to vlastně projekt jako mladý v plenkách a vlastně většinu toho nejenom muziky, ale toho dění okolo máš na hrbu ty, ale přeci jenom se tě zeptám, jak moc malý projekt to je, do té míry jsou nějaký lidi, krom těch tvojich dvou kapel, ještě v okolí, který by jako vypomáhali nějakým způsobem tady s tím vším?
2: No, dá se to tak povedať, ano. Mám okolo seba ľudí, ktorí sú v podstate kamaráti a kamarátky, ktorí tomu veria, čo som veľmi rada, pretože je to pre mňa strašne dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí tomu veria, že nie som v tom úplne sama. Je to proste tým pár nadšencov. Mám slečnu, ktorá mi vlastne akože rieši trošku PR na tej domácej scéne. Ja píšem do zahraničia. Mám slečnu, ktorá mi robí meta ads, mám proste jednu študentku, ktorá strašne ju zaujíma móda, takže ona mi chce proste urobiť celý ten branding a ten vizuál za tým. A potom vlastne mám momentálne ešte producenta, dúfam, že to takto môžem povedať, s ktorým pracujeme na nových veciach a to je vlastne gitarista z kapely Monodream, Matiáš Linhardt, takže shoutout.
1: Jak sa nám to tady krásne propojilo dohromady, viď ty brďo.

0: Sonáta Maybe I, tak se jmenuje tahle věc, která je teď aktuálně za námi tady na Beatu, v Naději Beatu, kde si se Soňou povídáme. Myslím, že bychom ještě mohli hodinu, ale teď je potřeba to tak jako shrnout celý dohromady, ještě než se rozloučíme. A vlastně říct, protože tady už to zaznělo, že sociální sítě a podobně, tak kde všude tě člověk má hledat, chce-li tě najít a poslechnout si nějakou tvoji muziku? Kde máš takový středobod všech těch sítí?
1: No, Instagram je jakože hlavná sieť, kde to nejakým spôsobom stíham odkomunikovávať, pretože sociálne siete si teda zatiaľ riešim sama. A tú hudbu nájdete všade. Všetky streamovacie platformy, Spotify, Apple Music, Deezer, všetko, čo používate, tak tam to je. Sona a tá.
0: Tak. Tečka music.
1: Na Instagrame tečka music, ano.
0: Na Instagrame tečka music, na TikToku taky tečka music a na YouTube pomlčka msc jako music.
1: Ano, jako music.
0: Tak, tudy vede cesta. Hele, Soňo, já moc děkuju za to, že jsi dorazila, za příjemný povídání,
1: za
0: muziku, kterou si přinesla, protože, jak říkám, mnohé z toho měli nabít tu celkem premiéru. Co nebude mít premiéru, to už tady hrajeme, tak jsou Pretty Reckless, to bude taková ta věc na rozloučenou. Což ale vlastně je super, že jsi přinesla, protože když jsem já si procházel tu tvoji muziku, tak jsem si, to mi naskočilo jako první, tak jsem si říkal, jako jo, tohle je prostě...
1: To počujem často, ano.
0: Česká, aká slovenská varianta, varianta Taylor Momsen, která tady nedávno hrála, pokud se nemýlím, byla se spodívat?
1: No, boli aj na Rock for People a hráli predtým, myslím, že aj dva roky dozadu, tuším, v tej športovej areni, mala sportovní hala, tuším, alebo veľká, nie som si istá, ale tam som bola tiež. Takže tak. A to je kapela, vlastne, ktorú už ja nejako úplne že aktívne nepočúvam, ale keď som mala tak 17, tak som to počúvala celkom dosť, tak si myslím, že to tam je niekde asi trošku zakódované.
0: Tak ty to budete moc srovnať, Bíťáci, pretože Soňa hrála pred chvíli, Pretty Reckless budú hrať teď. Ja ti ďakujem, ať sa daří, dej vedieť, to bude niečo novýho, nová kapela, nový singly, nový čokoliv.
1: Ďakujem pekne.
0: A zase sa potkáme. Vedieť.

Větrník. Na rádiu Beat. Na půl hard rock, na půl heavy metal, na půl gotika a na půl alternativa. I tak se dá rozporcovat hudba skupiny Stitch Up Heart z Los Angeles, která skladbou Extermination zprovoznila Větrník, jeho 1107. šichtu. Připravili ji jako obvykle Jaromír Tůma, který vás zdraví od mikrofonu, a Pavel Černoch, bez něhož by to tady nehrálo. Tím mám na mysli partičku kolem uhrančivé zpěvačky Eleše Mixi Demne, kterou jsme tu měli popáté, ovšem prvně s ukázkou ze čtvrtého alba Medúza, které vyšlo 12. června. Po druhé teď na své čtvrté, o týden dříve zveřejněné CD Louder Than Fate upozorní zpěvák a kytarista Jared James Nichols z Nashvillu, dobře naladěný v nahrávce Dust and Bones.

Větry. Na Rádiu B. Alternativně orientovaná skupina Dead Cab for Cutie z Bellinghamu ve státě Washington oslaví na přes rok 30 let úspěšné činnosti a taková vytrvalost se nutně odrazí i v počtu návštěv ve Větrníku. Ta následující bude 11. Náhodou to souzní s počtem vydaných alb, z nichž to letošní I Built You a Tower z 5. června poodhalí

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu. V
1: Jeteborské skupině Sajera se zřejmě znelíbila podoba některých pecek z menového repertoáru. A ve zmodernizované, ale i tvrdší variantě je 5. června zveřejnila znovu na svém 4. albu Requiem for Pipe Dream. Propagačním letáku gramofirma potvrzuje, že kapela se transformuje a vzletnými slovy konstatuje, že nevzkřísíme, co bylo ztraceno, ale to neznamená konec. Máme o čem přemýšlet při letošní verzi skladby Mark.

Větrník. Větrník. Na Rádiu B. Sid Barrett svým šílenstvím nepochybně srážel usilovnou skupinu Pink Floyd v období jejího nástupu. Písně však skládal geniální. Kvůli nim jsem si jako jedno z prvních zahraničních LPček opatřil Pyšce v branách rozbřesku z roku 1967, kde Sidova píseň Astronomy Domine překypuje mystikou. Nedávno jsem zde pouštěl Barrettův cover See Emily Play z nového alba jiné londýnské formace Damned. Dnes se vypravíme do Grand Theatru v Quebecu, kde se nahrávalo 5. června vydané dvojce CD Symphonic skupiny progresivního roku Vojvod a domácího symfoniáku. A jak tušíte, na programu bylo Astronomy Domine.

Větrník. Na Rádio Beat. Na námluvách rockové hudby s klasikou se pozdržíme, neboť v ten týžden 5. června vyšel výběr z 6 koncertů, jimiž nizozemská skupina Aireon oslavila v domácím prostředí v Tilburgu 30. výročí svého založení. 15 000 stupenek se rozprodalo v několika minutách a natěšení posluchači se přísjeli z 51 zemí. Na pódium se v mě stalo na 100 hudebníků a sboristů, mezi nimiž budil největší pozornost autor rockových oper a líder Aireonu, 66-letý kytarista a zpěvák Irene Lucassen. Atmosféru v sále zachycuje ukázka Sail Away to Avalon.

větrní. Radio B. Také interpreti dnešních rubrik Ploužák a Kláda mají blízko k vážné hudbě. Londýnská v roce 1968 založená skupina Yes mě překvapuje tím, že stále existuje, jak potvrdila 12. června vydáním 24. alba Aurora. Nejdéle od roku 1970 v ní se trvává maestro kytarové hry Steve Howe. Kdopak asi tu jeho instrumentaci skladby Watching the River Roll tak procítině hraje. Podepsán je Český národní symfonický orchestr.

Větrník na Rádiu Beat. Dnešní kláda se opírá o 100 lidí sopa, 6,5 biruty, kterou jsem ušetřil pro finskou královnu severského ledového metalu, jak se také přezdívá Tarje Turunen. Ve Větrníku zabydlené, ať již jako zpěvačka skupiny Nightwish do roku 2005, kdy se s kapelou rozešla, nebo v současnosti, kdy vystupuje jako Tarja. Její diskografii znepřehledňují alba klasická, koncertní a vánoční. Rokových solovek je 6. Ta poslední, Fris Noir, vyšla 12. června a je na něm i naše ukázka Blaze Forever.

0: Univision.
1: Vietri.
2: Vietri.
1: Na rádiu B. Obávám se, že se může rozšířit rčení. Chceš-li se nalokat důmu, pus si nabít tu tůmu. Pravdou je, že posmutnělý a v horším případě depresivní doom metal se šíří a v Americe přímo frčí. V rockových žebříčích se prosazují nová jména a jedním z nich je skupina Chemny z Denveru, pojmenovaná podle staroegyptského města. 12. června vydala 5. bezejmenné album, při jeho štreku Benediction Tones Splineme se splínem.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: 50 let tvoří kapelu a já o ně okem, natož uchem, nezavadil. Je ale fakt, že skupinu Lake neznají příliš ani v Německu, kde má základnu mezi přístavními městy Hamburg a Husum. Pro naše sousedy zní totiž příliš americky, dokonce se hlásí k West Coast roku. Navíc své okolí nechala 12 let bez nové desky, až letos vydala 4. Na té už zpívá Ian Cusick, posila ze skotského Dundee, do něhož kapela vkládá nemalé naděje. Co dáme na poslech? Hej, sem!

0: Otočte to spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Když se po pádu komunismu rozevřely hranice, měl jsem co dohánět v poznávání světa. Na svých dodatečných cestách jsem si obzvlášť oblíbil tři destinace. Sydney, Kapské město a Göteborg. Na švédské sídlo si vzpomenu týden co týden, protože skoro v každém větrníku mám nějakou tamní kapelu. Dneska to byla Saira a na závěr se dostaví Evergrey, kteří 5. června vypustili 15. album Leaving the Eptidis a já na něm označil titul A Burning Flame. Tím se s vámi loučí Jaromír Tůma.